0: prídeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného.
1: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
0: Vážně?
1: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy. Too comfortable to take off.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Dvůr Králové, pozor! 22. září máme v Ardonu vedle Datartu 20% slevu na vše. Vyberte si oblečení a obuv do práce nebo do přírody. Ardon Dvůr Králové. Jen 22. září nakupujte s 20% slevou.
4: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
5: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
6: Tiskne, kopíruje, skenuje.
5: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
6: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
7: Tisknu levně CZ.
8: Náplně hned.
9: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
10: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
11: Když jde o zdraví.
9: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
12: Města svítí, firmy vyrábějí, domovy žijí, protože elektřina má svou cestu. My ji v Profi EMG projektujeme, stavíme a udržujeme. Profi EMG. Stavíme cestu energii. Profiemg.cz.
13: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca Kola a Check-in Hotels.
14: To je furt zima, teplo, zase zima, pak teplo. Střídá se to u tebe jak ve stanici metro.
15: Protože potřebujeme odborníka a ne tebe.
14: Hele, tepelná čerpadla Vlasák. 30 let zkušeností, topení, klimatizace a tepelná čerpadla Panasonic a další špičkové technologie. Spolehlivý servis, čistá montáž.
15: Tepelná čerpadla Vlasák. Když je doma líp než venku.
16: Existuje prý kouzelné místo, kde legendy ožívají přímo před očima. Tomu místu se říká Zapomenutý ostrov.
17: Je to awesome!
16: Animovaná novinka od tvůrců série Jak vycvičit draka vypráví o dvou kámoškách, které se na tomhle místě ocitnou. A vy tam můžete vyrazit s nimi.
17: Jdeme!
16: Zapomenutý ostrov. Multikine Cinestar od 24. září.
18: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Dvůr Králové, pozor! 22. září máme v Ardonu vedle Datartu 20% slevu na vše. Vyberte si oblečení a obuv do práce nebo do přírody. Ardon Dvůr Králové. Jen 22. září nakupujte s 20% slevou.
1: Města svítí, firmy vyrábějí, domovy žijí, protože elektřina má svou cestu. My ji v Profi EMG projektujeme, stavíme a udržujeme. Profi EMG. Stavíme cestu energii. profiemg.cz.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásné pondělní ráno, je přesně 6 hodin a také první zprávy, vítejte u nich. V takzvané superdávce, která slučuje příspěvky na bydlení, živobytí a děti, se chystají další změny. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka chce na podzim s opozicí jednat hlavně o exekucích a insolvencích, protože stát dosud posuzuje nárok na podporu bez ohledu na tyto srážky. Zatím poslední úpravy schválili senátoři v červenci, aby pomohli lidem, kteří na dávku dosud vůbec nedosáhli. Cesta autem do Tater bude poprvé rychlejší než vlakem. Může za to rozvoj české i slovenské dálniční sítě, včetně nedávného otevření klíčových úseků a tunelů na slovenské D1, které řidičům ušetří desítky minut. České dráhy tak budou muset své vozy z Prahy do Košic zrychlit, pokud chtějí v konkurenci se silniční dopravou obstát. A pojďme také na sport. Jediným týmem, který v nedělních zápasech fotbalové ligy dokázal vyhrát na svém stadionu, je vedoucí Slavia. Ta otočila zápas v Plzni, když vítězný gól na 2-1 v nastavení dal Chorý z penalty, kterou poprvé neproměnil, ale při opakování už se nemýlil. V Hradci potvrdili pověst nebezpečného soupeře Teplice, které zvítězili 2-0 a posunuli se do nejlepší šestky tabulky, v níž jsou nyní páté. Čtvrtá je Olomouc, z jejíhož stadionu veze po výhře 3-0 všechny body sedmá Sparta. Poslední Zlín sahal v Jablonci po první výhře v sezóně, ale nakonec v závěru málem přišel i o bod. Za remízu 1-1, když Zorvanův gol v nastavení neplatil protěsný offside. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Na Černé.
7: Poslední Zlín sahal v Jablonci po první výhře v sezóně, ale nakonec v závěru málem přišel i o bod. Za remízu 1-1, když Zorvanův gol v nastavení neplatil protěsný offside. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Na Černé Hoře vás bereme do Broumova, městský

0: oblačno, místy přehánky.
1: Jsme Koupelny Syrový, firma s rodinnou tradicí přinášející aktuální světové trendy. www.koupelnysyrový.cz. Designové koupelny pro každý den.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Filipem. Snídaně šampionů. My vám přejeme krásné ránko, je pondělí, 6:03, opět jsme se tady potkali a jsme moc rádi, že i vy jste tady. A já jsem rád, že jste tady vy dva. Ahoj Jasmin.
1: Ahoj Michale.
0: Čau Filo.
2: Krásné ráno.
0: Tak co víkend?
1: To je opačka, proberem.
0: Proberem. Tak proberem i vás a doufáme, že to zvládnou činasky. 19:70, tím startuje pondělní ráno. Tak hezké pondělí. Hit Radio Černá Hora.

jsou Činasky. 1970, silný ročník 70, pokud se vás to týká, je vám pravděpodobně 56. A vy, kdo máte narozky od zítra dál, tak 55, jestli dobře počítám. To jsou počty, co? Po ránu. Já se o těch narozeninách nebavím náhodou. Já jsem byl o víkendu hrát 70. narozeniny. A už budu dělat asi jenom tohle, protože mám z toho další akci, další 70. jo. A

0: Vlastně se hrály songy, který znám třeba od mých rodičů a bylo to super, bylo to super, takže pokud někdo slavíte sedmdesátiny, rád přijedu.
1: Takže ty jsi o víkendu hrál takhle, co Fíla dělal?
2: Tak já jsem byl v rádiu v neděli, tady jenom se přiznám. V sobotu jsem měl takový moderování skvělý, takový padelový akce, to je to, co já teď chodím hodně hrát padel poslední rok, ale stala se historická událost, ne, že bych se chtěl pochlubit. Po 5 letech jsem se nechal překecat a šel jsem hrát zápas velkýho fotbalu, ten já už vůbec nehraju. Takhle, dal jsem i gol, vyhráli jsme 9-0, byla to úplně ta nejnižší soutěž, co se dá hrát, ale zjistil jsem k mému zjištění, že v mých 35 letech já nejsem schopen dlouhého sprintu. Mě začne něco píchat tady na boku, nějaký skříplej nerv. Takže já jsem odehrál 90 minut fotbalu bez rychlého běhu, ale i to stačilo na tu nejnižší soutěž.
0: Mně se líbí, jak se Filip pochlubil s ničím, jo? Kdyby ten zápas vyhrál, kdyby ten zápas skončil 1-0 a ten tvůj gol byl rozhodující, tak dobrý. Ale
2: mohl jsem si to vymyslet, ale
0: kdyby to bylo 8-0, tak se nic nestalo vlastně.
2: Ne, to se nestalo, ale já jsem chtěl říct, že hele, přišla se podívat máma, táta, velká sláva, že jsem vůbec na trávníku, ten bustík v tom dresu malým tam, že jo? A co ty Jasmin si dělala? Doufám, že je něco užitečnějšího než já, teda.
1: Já jsem sobotu jsem strávila ve studiu a včera jsem si užívala, že tady pršelo. Takže já jsem koukala na svý všechny guilty pleasure pořady, jakože máme rádi Česko, možné je všechno, Inkognito, Love Island, hele, já si jela všechno a ještě jsem dělala hudbu.
0: Je vlastně pravda, že včera krásně pršelo a já jsem se podíval na radar, já jsem taková rosnička, teda, jo, to se o mě možná trochu ví. A teďka na to koukám a říkám, podívej, ono bude pršet v celé republice, protože opravdu ten pás šel všude, takže si myslím, že vlastně můžeme říct, že pršelo i u vás, kdo nás právě teď posloucháte. Nicméně za malou chvíli začíná minuta šampionů, tak by nás zajímalo, jak se jmenujete, odkud jste a jaký víkend jste měli vy. Stačí to v pár slovech, ať to není úplně dlouhý.
1: Číslo k nám 777 937 777 a my budeme mít 60 sekund na to, abychom to všechno od vás přečetli.
0: No a my teďka máme 3 minutky na to, abychom ty zprávy dali dohromady. Alex Warren, Ordinary, další parádní muzika na Hit Radio. Tak hezké ráno.

0: Za malou chvíli 7:15, tohle je pondělní Hit Radio, taky Alex Warren. No a začíná minuta šampionů, ptali jsme se vás tradičně, jak se jmenujete, odkud jste, no a dneska, jaký jste měli víkend, tak startujeme teď.
1: Lucka Tachov měla nákupní horečku.
0: Eva Frýdek Místek, velká oslava, neděle pohřeb.
1: To nás mrzí. Káča Osoblažsko, sobota dny na to, neděle Výška s koníky.
0: Marcela Český Těšín, sobota hokej v Třinci, neděle je bazén a procházka.
1: Olča Bochov Jarmark, kamarádi a burčák. A to si pamatuju, že psala i minulej týden člověče.
0: Vlaďka Praha, fitko, pivo, botanická zahrada a poetika.
1: Ilona, pyžámkový víkend.
0: Lucka, hranice, fotbal, fotbal, fotbal.
1: Lukáš Velká Vítež, noční.
0: Petra Svoboda nad Úpou, sobota Rudolfovy slavnosti, neděle dceřiny atletické závody v Trutnově.
1: Mirka z Valmezu, sobotní dopoledne v práci, pak uzení, neděle, fotbal, super víkend.
0: Lucka Liberec, nákupy, minerály a webinář. Mě baví, jak nám píšete, že jste byli na různých akcích, takhle po republice. A je dost pravděpodobný, že vy, kdo posloucháte, kdo jste se třeba nezapojil do minuty šampionů, tak si říkáte, a tam jsem byl taky, tam jsem byl taky. Dne na to, tak to jsem četl, že byly nějaký problémy na silnicích, ale že to bylo hezká akce, spousty lidí. Tak děkujeme za vaše zprávy, děkujeme, že tady jste s náma, no a posíláme další hity. Tohle je Sam Feld, Jonas Blue, Crying on the Dance Floor, 6:14.

0: Krásné ráno z Hitrády a tohle je pan Sheeran, Castle on the Hill. 6:20, ladíte Hitrádio, dobré ráno.
1: Američani asi ještě nějakou dobu, nějakou chvilku nebudou chtít slyšet slovo Česko, protože naši tenisti je v Davis Cupu poslali domů. Vyhráli jsme 3-2 a máme tím pádem vlastně otevřený dveře na finálovej turnaj 8 nejlepších týmů světa v Boloni.
0: Já si říkám, aby prostě se to nedostalo k Trumpovi, aby na nás neuvalil nějaký cla, nebo aby nechtěl tady v Čechách něco přeměnovat, jo?
1: Ale co se mi jako líbilo, byla vlastně reakce amerického kapitána jejich, který řekl, že Češi a Amíci se neměli podle něj potkat takhle brzo, protože podle něj patří oba ty týmy do nejlepší čtyřky a vlastně se nám chtěli úplně vyhnout, což je za mě fakt velká poklona, ne, Fílo?
2: No, mně se hlavně jako líbí a obdivuji, že my máme 10 milionů obyvatel, podívejte se, kolik mají Spojený státy vlastně americké a my prostě dokážeme s nima držet krok nejen v tenise, ale třeba i v hokeji, když se nám zadaří. A podobně. Takže klobouk dolů navíc. Nevím, jestli jste sledovali ty zápasy, ale ono se to pro nás nevyvíjelo vůbec dobře. My jsme to jako celý otočili. Na závěr dvojice menší Klehečka vyhrála svoje zápasy a bylo to plné Instagram. I třeba od Lucky Neumannové, která je vlastně přítelkyně jednoho z hráčů, Jirky Lehečky, myslím zrovna, tak díky ní já to tam vždycky vidím, že ona fandí, že jo, má content. Takže klobouček dolů.
1: Takže Češi jedou do Boloní mezi 8 nejlepších.
0: No, on si ten protivník stěžoval prej na los, jo. Jako takhle, přiznat, že byl prostě slabší, asi nedovolilo ego. Ale takhle, úspěch v tenisu dobrý, to jako je fajn, ale co ta nafta, levnější, co? Možná bude teda levnější. Dobrá zpráva pro vás řidičů, že dneska se má řešit zastropování cen paliv.
2: Na 60 korun, že by to zastropovali. Radši, víš?
0: Ale jako neříkali, kam to budou stropovat, jestli půjdou nahoru nebo dolů, ale doufejme, že dolů. Tyjo, tak to byl pořádný oslý most, tak se od tenisu dostat k palivům teda. Dobrých zpráv není nikdy dost, takže dvě mouchy jednou ranou jsme zvládli. Doufáme, že vám tady ty informace udělaly radost. Za chvíli vás pobaví i další muzika Linkin Park. No a samozřejmě přehodíme i aktuální dopravu, ať víte, jak to jezdí. Hezké ráno.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
4: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
5: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
4: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
5: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 km?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Každému říkám, že nejlepší dřevomateriály a hoblovaná prkna mají v Hapexu. A všichni na mě zírají, jak na vidru vybíjce. No nesmějte se, tohle není žádný kameňák. To je čistá pravda. Pro exotické dřevo, sibiřský modřín a terasová prkna k bazénu či na terasu. Jedině do Hapexu. A pokud nemáte čas přijet na prodejnu do Hradce Králové, můžete nakoupit vše na e-shopu www.hapex.cz. Hapex. Máme víc, než si myslíte.

0: nadčasové plotové tvarovky Venecia od Detonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradex nyní se slevou víc než 17%. Více na tradex.cz.
1: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
2: Datart uvádí Dny Merien.
3: Dny Merien, jo.
2: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
5: Nejlevnější pneu.cz.
6: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
5: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
7: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
11: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto, a to i v Direct Auto Olomouc. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
12: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem. Jezděte opatrně na nájezdu na dálnici D11 od Směřic na 103. kilometru směrem na Jaroměř. Probíhají stavební práce, nájezd na dálnici je uzavřený. No a na trase Sklatov na Železnou Rudu u Běšin probíhá oprava železničního přejezdu. Projíždí se Kyvadlově.
13: Hit Radio.

0: Je přesně 6:30, vy si dáváte pondělní Hitrádio, snídaně šampionů a Linkin Park a teď taky Filip a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. V Číně se začíná pomalu rozmát nový obor podnikání, a sice pronájem mladých lidí seniorům. Tito mladí dospělí, nejčastěji dvacátníci či třicátníci, mají starým lidem nahradit jejich děti v podobném věku. Ty se totiž musí věnovat vlastním rodinám a kariérám, a to často ve vzdálených městech, takže osobní kontakt se svými rodiči mají bohužel jen minimální. Stříbrný poklad z vikingské éry našel na své zahradě majitel domu v dánské obci Rebild, když si upravoval pozemek pro stavbu nové terasy. V zemi se ukrývaly předměty o celkové váze 19 kilogramů, což znamená, že jde o největší objev svého druhu v celém Dánsku. No a na závěr, mladý pakistánský vývojář chtěl místnímu novináři předvést, jakého pokroku dosáhl při vývoji vozu s autonomním řízením, ale demonstrace nedopadla ani zdaleka podle představ. Auto bez řidiče totiž nabouralo do zaparkovaného policejního vozu. Tak co tomu říkáte? Měl by dostat nějaký diplom za to, či radši do vězení?
0: No, chtěl teda ukázat teda svůj pokročilý jako vývoj, jo, a úplně to nedopadlo, takže si řekl, že budoucnost dopravy teda dneska ukazovat nebudeme, ale třeba to bylo záměr.
2: Schválně.
0: Třeba to bylo záměr, schválně.
2: S tím prostě nesouhlasí, aby se auta řídila sama.
0: Jako co se povedlo, tak je rozhodně reklama, protože když se o pakistánským vývojáři bavíme tady v českém rádiu, hele, klobouček. Marketing jako blázen. Ona ví, Lucie 6:32, tohle vás zabaví, tak pojďme si to užít, šampioně, hezké ráno.

0: tohle šlape. Na ráno ideální Kato John, Turn the Lights Off, 6.39, ladíte Hit Radio, no a už za půl hodiny, dámy a pánové, budeme opět zvonit.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: 7 hodin, 10 minut, opět v éteru zazní náš soutěžní zvonek a vy si tak můžete vyhrát 7 000 korun.
0: 7 táců, jenom za to, že se vylezete podívat, jestli náhodou před vašimi dveřmi, před vaším domem nestojí někdo od nás z Hit Radia a nemává 7 000 korunami nad hlavou.
2: Kdo nejste registrovaný, tak ještě pořád máte čas, my taky nevíme, kam dneska ta naše hlídka dorazí a dojede. Takže utíkejte na web Hit Radia, registrujte se a my budeme držet palce.
0: Tak za půl hoďky zvoníme, no a já teda musím říct za sebe, že se těším na pátek. Strašně moc se těším na tenhle pátek, protože my za vámi vyrazíme osobně, takže s někým z vás, kdo nás teď ladíte a máte registraci na webu hitradio.cz, se potkáme osobně, na to se moc těším, ale hlavně, na co se těšíte vy, je to,
2: že v pátek vám předáme 50 tisíc korun!
0: Wow, 50 táců z tohohle 100 tisícovýho koláče, který mezi vás rozdáváme. To se těším. Ale předávám to já, anebo to předáš ty? V čích rukách ty peníze budou, Jasmin?
2: No, každý bude držet tu jednu část papírku, ne?
0: Takže já budu držet 15, ty budeš držet 15 a...
2: Ne, prostě budeme mít 50 tisíc a každý z jedné strany, takhle to předám.
0: Jo, takhle. A ona je 50 tisícovka?
2: Ne, jako nakupený na sebe,
0: já
2: ne, ty jo.
0: Já vím, asi já migrace, já bych s tebe takhle poránu. Tak ať to nezazní, takže ať to nezazníme úplně, takže hitradio.cz registra. Dneska 7 tisíc a v pátek vám vezeme pade.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
3: Maxi.
4: Noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
3: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho, prostě funguje.
3: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
5: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
3: Stylový, pevný, bez keců.
5: Defle.cz. Nábytek s charakterem.
3: Když už bydlíš, tak pořádně.
5: Defle, dvě E na konci.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
9: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
12: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
15: Není to jen fest, je to Royal Fest. Pevnost Josefov ožije hudbou a vy můžete být u toho. Šimon Ok, Michal Hruza, opět Hradeček a Faktoriál Orchestr. Přijďte s rodinou i přáteli oslavit 900 let Jaroměře. Vstupenky za pouhých 299 korun právě teď na SMS ticket. Royal Fest. Pevnost plná hudby.
16: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
17: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
16: Vážně?
17: Já mám Lelosy na sobě celý den.
16: Lelosy. Too comfortable to take off.
18: Stavebniny Dek přináší mega akci. 2+1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na Dek.cz.
19: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
20: Lepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v Českých Budějovicích, ve Vrbenské ulici zasahují záchranné složky u nehody dvou osobních aut, projíždí se s omezením. No a na výjezdu z Teplic na osek za Dubím se srazilo osobní auto se zvěří, dejte tam pozor.
21: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
22: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: jste naši miláčkové. Posloucháte Hit Radio, pondělní snídaní šampionů. Dobrý den. Experti přichází s tvrzením, že na podzim fungujeme my chlapi podobně jako jelen v říji. Je tady teorie, že podzimní měsíce probouzí v chlapech zvířecí instinkty a plodnost graduje. Jsme prostě plný testosteronu. Já jakožto muž bych tomu chtěl říct, že se to nemyslím. A co ty jakožto muž, Filipe?
1: Já si to taky nemyslím.
0: Nemyslíš? A co si myslíš ty, Jaspen, z pohledu teda tvýho Kuby? Chováš se jako...
2: Nechme Jakuba Jakubem, ale já jsem si myslela, že je to vždycky spíš jako na jaře, ne? A nebo, že jasně, buď jaro, to je v nás všech, ať si jako holka nebo kluk, ale v zimě naopak, že jo? Jak se lidi zakutlošej, venku je zima, nikam nechceš, tak to svádí víc než podzim.
0: Proto říkám, že s tím nesouhlasím, protože já teda nevím, jak to máte i vy, kdo jste u rádia, ale já teda s koncem roku mám spíš problém, já nevím, se vyhrabat z postela a probrat se, než abych se choval jako lesní zvěř, jo? Takže takhle, jo? Pojďme si to shrnout. Jestli si taky přijdete spíš jako srnka, stražená srnka, tak to my jedeme společně.
2: Jako při pondělku jsem i já stražená srnka teďka.
0: No, ne, jenom při pondělku. Salvador Soler, La Cintura, tak tohle by nás, jeleny a srnečky mohlo probrat. Tak pojďme na to, jsme Hit Radio, dobré ráno.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Franto, co pak všechno se dá sušit?
2: Ovoce, houby, bylinky i maso.
1: A tvůj Bůček?
2: Ten už nestihneš.
3: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
5: Dvůr Králové, pozor! 22. září máme v Ardonu vedle Datartu 20% slevu na vše. Vyberte si oblečení a obuv do práce nebo do přírody. Ardon Dvůr Králové. Jen 22. září nakupujte s 20% slevou.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
6: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
7: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
9: Debutik, nový filmový festival v Trutnově, 1. až 4. října. Začínáme 90. ročníkem. Debutik, jsme festival, který mládne.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: Krásné pondělní ráno, je 7 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Na dětské letní tábory odjelo letos nejméně účastníků za posledních 10 let. Podle dat krajských hygienických stanic vyrazilo na pobytové akce zhruba 194 tisíc dětí, což je o 7 tisíc méně než v loňském roce. Důvodem je proměna chování rodičů, ti dávají přednost příměstským táborům, ze kterých se děti vracejí večer domů a chtějí mít své potomky pod větší kontrolou. Vláda má připravená konkrétní opatření proti vysokým cenám pohonných hmot, které v posledních týdnech prudce zdražují. Kabinet je představí dnes po svém jednání. Oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček s tím, že nafta a benzin zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě a nedostatečným kapacitám rafinerií. Podobným krokům už v uplynulých dnech přistoupily také některé okolní evropské státy. A pojďme také na hokej. Kladenští Rytíři prožívají pod bývalým reprezentačním trenérem Radimem Rulíkem skvělý vstup do nového ročníku extraligy. Ve třetím kole vyloupili po Vítkovickém také Liberecký Let, když Bílé Tygry porazili 3-1. Kometa přetlačila Hradec Králové také 3-1 a oslavila první vítězství v sezóně. Litvínov zdolal Vítkovice těsně 3-2. Stejným výsledkem se radovali České Budějovice proti Olomouci. Karlovy Vary potom prohráli v Pardubicích 2-5 a pražská Sparta hraje s Mladou Boleslaví až v úterý. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
13: Jedete do nemocnice k doktorovi, jste nervózní a ještě nemáte kde zaparkovat. Tak to je další prekérka, která té situaci nepřidá. Parkování u pardubické nemocnice naštěstí bude zase o trošku jednodušší. Do začátku prosince tady má přibýt přes 80 nových parkovacích míst. Většina z nich u spodní vrátnice. Do budoucna se počítá i s parkovacím domem pro více než 200 aut. Přebírá si to tady podzim kompletně i s teplotami. Maxima do 18 stupňů přes den, no a pondělí ve východních Čechách míst. Většina z nich u spodní vrátnice. Do budoucna se počítá i s parkovacím domem pro více než 200 aut. Přebírá si to tady podzim kompletně i s teplotami. Maxima do 18 stupňů přes den, no a pondělí ve východních Čechách bude oblačné, místy spadnou přehaňky.

0: zvonit. Soutěž Kdo pak to zvoní se blíží a někomu z vás, kdo jste registrovaný na webu hitradio.cz, povezeme 7000 korun.
1: Kdo ještě registrovaný nejste, můžete to udělat právě teďka.
0: A právě teďka. Od nás pro vás. Za mě jeden z nejúžasnějších songů na planetě. Coldplay, Beyoncé, Hymn for the Weekend. Hezké ráno.

0: Kateřina Marie Tichá, tohle je Hitrádio v 70.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: A to je čas, kdy tady ve vysílání zvoníme a vaším úkolem, kdo jste registrovaní na webu Hitradio.cz, je se jít podívat, jestli u vás náhodou nestojí někdo od nás z Hitrádia.
2: Když to do 30 sekund stihnete a pozdravíte naší hlídku, tak dneska získáte rovnou 7 000 korun.
0: No a někde v republice už je náš kolega Ondra Blaho. Ondro, hezké ráno.
3: Moc vás zdravím, šampioni. Ahoj, krásné ránečko.
0: Tak pojď nám prozradit ne město, ve kterém jste teďka, ale jak to tam vypadá? Je tam rušno, je tam klidno?
3: Nedaleko ode mě krásný kostel a rušná ulice, respektive silnice, přes kterou jsme museli přijít asi půl hodiny dopředu, jak bychom se k těm dveřím dost možná ani vůbec nedostali, takže jo, je to tady docela divoký. Aha. Nový pracovní týden, spoustu aut, tak jsme rádi, že to dobře dopadlo, tedy doufejme, že to dobře dopadne.
0: Skoro mi to zní jako, že jste v nějakém velkoměstě, no tak zatím nebudeme prozrazovat a Ondro, my jdeme zvonit a vy, kdo jste registrovaní v soutěži, i dopak to zvoní, běžte se podívat teď před dveře, máte na to půl minuty.
2: 30 sekund běží, takže pojďte, pojďte, pojďte, koukejte z oken, otvírejte dveře, nabíhejte.
3: Tady pořád nic?
2: Ne.
3: Tady nic?
0: 7000 korun pro vás, kdo jste registrovaní.
3: Tady pusto prázdno před rekonstruovaným domem.
2: Čtvrtek a pátek to nevyšlo, dneska už musí. Lidi, buďte doma v těch 70.
0: A vypadá to, že zítra bude v banku 8000 korun. Ondro, tak my ti moc děkujeme, už můžeme prozradit, kde právě teďka jste, v Brně.
3: Teď akorát slečna otevřela dveře, ale bohužel mimo limit.
0: Aj.
3: O 7000 korun.
0: Aj, to zamrzí.
3: Buďte no, tak rádi, že nevidíte ty její smutný oči.
2: Ježiši Kriste, tak teď je mi úplně hrozně.
0: Je, tak to mi je moc líto. Takže
3: o 10 sekund.
0: Že paní Kateřině vyřizujeme, že nám to je hrozně moc líto.
3: Je nám to moc líto, slečno Kateřino, bohužel. O 10, možná 15 sekund jste to prošvihla.
0: No tak Ondro, my vám moc děkujeme, že jste vyrazili. Dneska to bylo teda neúspěšný, bohužel, ale to znamená, že zítra to bude 8000 korun. Ondro, mějte se hezky, ahoj.
2: Ahoj.
3: Díky moc, mějte se, ahoj.
0: Ahoj.
2: A vy se utíkejte registrovat na web Hitrádia, ať můžete taky soutěžit a hlavně dávejte pozor v 7.10.
0: Tak zítra.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Krásné ráno z Itrádia.
1: Existuje jedna věc, kterou na podzim děláme úplně všichni a přitom vlastně nikdo neví proč. Sbíráme kaštany a přitom k čemu? Jakoby k ničemu nejsou, ale stejně, když jdete po tom chodníku, po trávě, kdekoliv a vidíte tam ten krásný lesklej kaštan, nebo naopak ten obal zelený, který se vám zdá, že to úplně jako chcete vyloupnout, tak to prostě seberete. A vy teďka na mě koukáte, jako že jsem sama, ale nejsem.
0: Jako máš zajímavý aktivity. Mě to spíš vrátilo zpátky do dětských let, konkrétně na základku. Já nevím, jestli jste to dělali taky, ale my jsme měli vždycky za úkol donést, já nevím, učitelka řekla, doneste 15 kaštanů, protože budeme dělat zvířátka. Tyjo. A to byly zvířátka prostě, jo. To vzala ten kaštán, vyvrtala z toho díru takovým tím ručním vrtáčkem, strčila z toho špejly a prostě všichni měli žirafy. Takže pak na tom okně celý podzim a zimu bylo v té třídě vystavený takhle prostě celý zvěřinec, žirafy a psy.
1: Tak ruční vrtáček jsem neměla, já tam rovnou prdla tu špejly. Ale jo, a teď to bylo fajn vlastně, ne? To rozvíjí nějakou kreativitu v tobě, jako v dítěti.
0: Jako, ne, bylo to super, říkám, já na to vzpomínám rád, ale teďka, když se na to vzpomínám jako tak zpětně, tak si říkám, že jako všichni dělají jenom žirafy. Kde je nějaká ta kreativa, jo?
1: Podle mě se
0: to dělalo už v pravěku. Jo, že si řekli, a děti, co se budeme učit, co si teda uděláme tady kreativního, ať si vyzdobíme jeskyni. Jo, hele, se sbírejte kaštany, akorát špejle, místo špejlí, nějaký větvičky.
1: Jaký pazourky trošku.
0: A byly žirávky. Tak možná vy, kdo nás teďka posloucháte, ať už rodičové nebo děti, my víme, že tam jste a že vás rodiče vezou do školy. Nemáte náhodou sebou nějaký kaštany dneska? Na výtvarku, nebo v čem se to dělá?
1: Ale už venku opravdu jsou, takže děti, můžeme sbírat.
0: Script Will.i.am, další muzika pro vás a pro vás, kdo nás hladíte na cestách, taky bude doprava. Hezké ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
3: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
4: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
5: To si správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
4: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
5: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
4: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
5: Ano, a nejen ty. Ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
4: Takže moje láhev od Limči může být příště mikina? Hustý.
5: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
4: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
6: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
9: Přátelé, přijďte si užít sváteční odpoledne plné vína, hudby a zábavy. Svatováclavské vinobraní na Vyšičkách v Lázních Bělohrad. Pondělí 28. září od 13 hodin.
10: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
9: Bělohradská sýpka, stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
11: Znáte to pořekadlo? Kola dělají auto. U nás v Ronalu věříme, že stejně tak kvalitně ohodnocená práce dělá lepší život. Jsme přední dodavatel a Lukol pro světové automobilky a hledáme právě vás. Nabízíme nadprůměrný plat a zázemí renomované švýcarské společnosti. Kola dělají auto. Ronal dělá kola. Přijďte pracovat k nám. www.ronalgroup.com.
12: Randíte?
13: A tohle znáte?
12: Bylo to fajn, ozvu se.
13: Sestěhujem se hned?
12: Zapomněl jsem peněženku.
13: Uděláme si selfiečko?
12: Promiň, volá manželka.
13: Mrkneme do Pařížský.
12: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
14: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
15: Elite Date, seznamka pro vztah.
16: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
15: elitedate.cz.
5: Lásko, jaký bys chtěla auto?
16: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
5: Ale já myslel, jakou barvu?
16: Barvu? Já tak to nevím.
5: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
17: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
18: Tomas Arsov v Tetě?
17: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
18: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
17: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
19: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
20: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
21: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně ze západu, hlásíte sraženou lesní zvěř na Tachovsku mezi Štokovem a Chodským újezdem. Dejte pozor na sraženou sernu na silnici. No a na Svitavsku mezi Pohodlným a Lezníkem došlo ke střetu osobního auta se zvěří. Projíždějte opatrně.
22: Úpa Janky Pec, pojď pracovat na kopec. Úpa Janky Pec, pojď pracovat na kopec. www.skiresort.cz.
23: Hit Radio Černá Hora.

0: Silver na Hit Radio v 7.31. Dobré ránko, za chvíli rychlá pětka. Teď Filip a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Bývalý hráč anglického Tottenhamu nebo Crystal Palace Andros Townsend zažil v Thajsku hodně netradiční poločasovou přestávku. Při rozcvičování ho srazila a částečně přejela malý silniční válec. Townsend ale incident vzal s humorem a dokonce ve druhém poločase nastoupil do zápasu, který jeho tým vyhrál 3-0. Na jednom ze skotských ostrovů se rozhořel neobvyklý spor kvůli psovi. Američanka, která na ostrově žije, žaluje místní kavárnu poté, co jí tam odmítli pustit psa. Tvrdí, že kvůli zákazu došlo k diskriminaci a případ už řeší právníci. Spor je prý dokonce tak vážný, že místní podnik čelí finančním problémům. Na závodech humanoidních robotů v Pekingu padl velmi neobvyklý rekord. Jeden z robotů zvládl 100-metrový sprint rychleji než oficiální světový rekord Usaina Bolta, který činí 9,58 sekundy. Závody ukazují, jak se rychle robotické technologie posouvají a podobné soutěže mají podle organizátorů sloužit i jako test schopností robotů v reálném světě. Tak co tomu říkáte, že robot už běžel rychlejší než Usain Bolt?
3: No, že už i teda sportovci jsou na tomhletom seznamu ohrožení.
0: Já si říkám, jestli má vůbec smysl pořádat olympiády a tady ty věci, jo, když to bude o tom, že se bude předhánět, která fabrika vyrobí lepšího a rychlejšího robota, jo? Nevím, divný. Divný, no ale doufejme, že vy budete ještě o kus rychlejší, protože je tady rychlá pětka a celý tento týden hrajete o vouchery do e-shopu Under Armour v hodnotě 6000 korun a to na celý sortiment. Tak pokud byste chtěli vyhrát, napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Larsen, Hit Radio 736.
1: Rychlá pětka.
0: A jdeme soutěžit.
2: Pokud rádi sportujete nebo rádi vypadáte, že sportujete, tak pozor, protože dneska hrajeme o 6000 korun na nákup na Under Armour, kde si můžete vybrat naprosto cokoliv z jejich e-shopu, ať už to je mikina, boty, legíny, prostě co vám zrovna chybí.
0: No a tuhle parádní výhru máme díky Vojenské zdravotní pojišťovně, u které můžete být kdykoliv, kdokoliv, od dětí až po seniory, a přispívá také třeba na sport, prevenci. A navíc mají taky pozor Benefit Club, kde jsou slevy třeba i na kosmetiku nebo dentální hygienu. No a s námi si dnes zasoutěží Marie z Prahy. Hezké ráno.
3: Hezké ráno, já vám zdravím.
0: Hezké ráno. Jaké máš ránku pondělní, co?
3: Lehký rozjezd? Docela to je. A teď je to ještě lepší teda.
0: No a pokud vyhraješ, tak to bude úplně nejlepší. Tak Maruško, jdeme na to?
3: Ano, jdeme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Slovem tucet označujeme číslovku 6 nebo 12.
3: Já jsem vám teď vůbec nerozuměla.
2: Slovem tucet označujeme číslovku 6. Dobrý.
0: Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Marie, která část těla spojuje hlavu s trupem?
3: Krk.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Kolik slabik má slovo Hit Radio?
3: Hit Radio. 4.
2: Ano.
0: Přesně.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, který stát má tvar boty?
3: Itálie.
2: Mhm.
0: A poslední pětka.
2: Jaké číslo je římskými číslicemi psáno jako X?
3: 10.
0: Marie,
2: je to
0: ty
2: tam.
0: Jsi skvělá.
3: Ujistý.
0: Je to doma. Voucher v hodnotě 6000 korun do Under Armour CZ, který vinovala Vojenská zdravotní pojišťovna. Maruško, je to tvoje.
3: No, Ježišmer, já vám strašně děkuji, já mám ohromnou radost.
2: No, tak to máme radost, taky moc gratulujeme.
3: Jo, děkuji moc.
0: Tak jo, hezký den, zvládně pondělek a zase někdy se těšíme. Ahoj.
3: Děkuji, já taky.
2: Ahoj.
0: Rychlá pětka, ahoj, rychlá pětka, opět zítra.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Price Avenue, Fairy Tale Gone Bad, tohle je Hit Radio v 7.42. S vámi Michal, Jasmin a taky Filip. Hezké ránko. Tak jsem slyšel, že v Brně mají novou službu. Je to přeprava osob spojená s demontáží vozidla. Zdarma. Možná jste to potkali, tenhle příběh. Brněnský pasažér ztratil nervy s taxikářem, který odmítl jet na červenou. Což už jako tohle nedává smysl, že na červenou se nejezdí, to víme. No a zákazník se na řidiče naštval tak, až mu vyrval dveře z pantů. Jo, takhle, ač to je jako vtipný, tak je to hrozný. Já si nedovedu představit, jako co se tam muselo dít. Mi neříkej, že to bylo jenom kvůli červený. Jakože mu řekl, teda spěchám, honem, spěchám na schůzku a on to neprojel, tak prostě když zastavil, tak mu vyrval dveře.
1: Jako ale, zajímavý story z Brna.
2: Třeba tu červenou prostě jako má k ní nějakou oblibu, třeba sázel na černou hodně, víš co?
0: Jo, že mu to jako připomíná.
2: Přesně
0: jako,
2: tak.
0: Špatný
2: tak.
0: Časy. No, něco mi říká, že asi po jízdě si navzájem nedali hodnocení 5 hvězdiček. Tak zdravíme na Moravu. A zdravíme vás všechny, kdo nás sladíte. 7.43 Last Good Night za malou chvíli. Taky bude doprava, ať víte, jak to jezdí. Tak hezký ráno, šampioni.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
4: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
5: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
4: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami českopolského příhraničí v projektu Objev Skryté skvosty 2.
5: Inspirace na webu Skryté skvosty EU.
4: Projekt Objev Skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Na zahradu, na terasu, Titon, Titon, dlažby, ploty, sluší, všude přitom.
10: Časové plotové tvarovky Venecia od Ditonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
11: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
12: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
13: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
12: Jedu ale jen na čerpačku.
13: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
14: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
15: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
16: Knihovna Maitreya.
17: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
16: V knize Pečuj o své démony autorka Soutrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
17: Nyní i jako audiokniha.
18: Ne, můj oblíbený hrnek.
19: Tak tohle není dobrý začátek dne.
18: No to snad ne.
17: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
20: Alegria dny jsou tady.
21: Se slevou 7% na zážitky.
20: Zážitkové restaurace,
21: pobytové zážitky,
20: adrenalin,
21: automoto a mnohem víc.
20: U nás si vybere opravdu každý.
21: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
20: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí. Nejlepší dárek je zážitek.
22: Firma na zážitky.
23: CZ.
24: Atención!
25: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
24: La Tropical!
25: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
26: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem na Rokycansku u Týčku ve směru na Točník budou probíhat práce údržby. No a na trase z Polska na Liberec u Grabštejna dejte pozor na nepojízdné osobní auto a na D11 na 62. kilometru směrem na Prahu dejte pozor na porouchané osobní auto.
27: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
28: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hitrádiu.

0: Tohle jsou hity. Eva Farna. Taky Miraj, vzpomeneš si 7.54 na Hitrádiu.
1: Pokud si myslíte, že mluvíte dost rychle, tak vás teďka možná překvapíme, protože přesně před 36 lety padl světový rekord v rychlostní mluvě a za 56 sekund bylo vysloveno 595 slov a ať se vám to líp představuje, tak je to skoro 11 slov za jednu jedinou sekundu, což je úplně nereálný představ.
0: Já tomu pořád nevěřím, to není možný, jako jak chceš říct za jednu vteřinu 11 slov.
1: Nejde to prostě, já nechápu, jak to udělal ten člověk, ale řekla jsem si, že si to tady můžeme vyzkoušet. Takhle, nedáme si těch 56 sekund, protože to bychom tady dvě minuty dělali úplný kraviny, ale dáme si půl minutku každej, já a ty. A mám tady text od Hamleta, tak si říkám, že bychom to mohli dát do něj, což je pro mě pocitově strašně těžký, já to vidím a chci jako přednášet a recitovat, ale zkusím to a nastavuju tady 30 sekund.
0: Počkej, takže opravdu do toho jdeme, jo?
1: No jdeme do toho, tak já začnu, jo, tak a pak to spočítám.
0: Tak startujeme teď.
1: Bíči nebí, to je otázka, je důstojnější v duchu snášet rány a šípek krutého osudu, anebo pozvednout zbraň proti moři trápení a odporem je ukončit, zemřít spát nic víc a říct, že tím spánkem skončí bolest srdce a tisíce ran a útrap, které jsou přirozeným údělem našeho těla. To je konec, po kterém by člověk mohl toužit, zemřít spát a snad i snít. Ano, v tom je ten háček, protože jaké sny mohou přijít v tom spánku smrti, až se zbavíme všeho pozemského, to nás nutí zastavit se a váhat. Právě tahle obava dává našemu trápení tak dlouhý život, vždyť kdo by jinak snášel rány a ponížení osudu bez právých mocných urážky, pyšných bolest neopětované lásky, pomalu spravedlnosti, trest z úřadu a pohrdání, kterého se slušnému člověku dostává konec.
0: Ježiši.
1: Ty kráso. Tak počkej, já to vložím do AI-ka a zjistím, kolik jsem dala slov za 30 sekund.
0: Ty jsi hodně soutěživá, co? Ty jsi chtěla vždycky všechno vyhrát, že jo, ve škole.
1: Já jsem ten rapper,
0: Já smína vždycky ve všem první, no
1: počkej,
0: jasně.
1: Spočítej slova. Vkládám, tak a pojď mi. Je to přesně šup.
0: Já teda musím říct, že si z toho tvýho textu pamatuju jenom být či nebýt.
1: 38 slov.
0: No.
1: To je hodně. Pochválím se, vy mě nikdo nepochválíte.
0: Tak jo, jsi dobrá, tak jo.
1: Tak a jedem.
0: Pane bože. Víte, otázka je důstojný, že v duchu zaše rány a šíbí krutého osuda nebo vzvenou zbraň, proti moři trápení a odporem je ukončit, zemřít, spát nic víc, říct, že jsi žijím svák, že jsi svák, že jsi bolest, že jsi zra útrap, které jsou přirozeným údělem našeho těla, to je konec, po kterém by člověk mohl toužit zemřít, spát a se na ty snít, ano, v tom háček, protože jaké sny mohou přijít tou spánku smrti, až se zbavíme všeho pozemského, to nás musí zastavit se a váhat, právě tahle obava dává našemu trápení tak dlouhý život, vždyť kdo je by jinak snášel rány a ponížení času bez právých mocných urážky, pyšných bolest, neopětovanou lásky, pomalou spravedlnosti, drzost úřadu a pohrdání.
1: Takhle, půlka mu nebyla rozumět, ale od té druhé půlky se začal
2: začátek
1: snažit.
2: Začátek byl jako horší. Musím teda Jasmin říct, že tato říkala opravdu, že tomu šlo rozumět, ale Michale, abych ocenil tvoje reperské vystoupení tady, protože to bylo teda něco,
1: MC
2: to se mi fakt líbilo.
1: Michael Knape.
0: Já jsem rád, jestli nás třeba nikdo neodladil z toho, jak jsme tady teďka jako vyváděli, jo.
2: Takže tak, že si tak to přepli v tu chvíli, kdy ty jsi začal zrovna.
0: Řekli si, co se za blázny tady na tom rádiu. Ale já se to nepočítám, Jasmin.
1: Ne, já vím, že byla to věta méně než já. Takže 136 minus pár slov.
0: Prostě říkám, se soutěživá, no.
1: No, ano.
0: Marlon Rudet, When the Beat Drops Out, další muzika pro vás do 8 a pak vám přidá Filip zprávy. Hezké ráno.

0: začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz. Dvůr Králové, pozor! 22. září máme v Ardonu vedle Datartu 20% slevu na vše. Vyberte si oblečení a obuv do práce nebo do přírody. Ardon Dvůr Králové. Jen 22. září nakupujte s 20% slevou.
1: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
2: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
1: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
2: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
0: Debutik, nový filmový festival v Trutnově 1. až 4. října. Začínáme 90. ročníkem. Debutik, jsme festival, který mládne.
3: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Krásné pondělí, minuta po 8 a další zprávy, vítejte u nich. Velká část českých domácností vytápěných na dálku teplárnami se musí připravit na výrazné zdražení. Jde o ty, kde je zdrojem tepla zemní plyn. Jeho dramatické zdražování na světových trzích navýší od příštího roku spotřebitelům ceny až skoro o třetinu. U běžné domácnosti by takový nárůst činil i přes 8 000 korun ročně navíc. Samoobslužné doručovací boxy dobyly Česko. Téměř milion lidí si v nich vyzvedává zásilku dokonce několikrát týdně. Provozovatelé plánují síť ještě rozšiřovat a zaplnit některá bílá místa. Mají to usnadněné tím, že boxy nebudou stavbami a vyhnou se tak zdlouhavému papírování. A pojďme také na sport. Čeští volejbalisté se v 8. finále evropského šampionátu utkají v Turíně s Belgičany, kteří ovládli skupinu C v Tampere. Češi po 4 hladkých vítězstvích v řadě poslední 2 oficiální zápasy těsně prohráli, naposledy v přípravě na letošní šampionát. Na velké akci se oba týmy dosud nestřetly. Velký zápas pro Čechy startuje od 15 hodin a 40 minut. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Na Černé hoře vás bereme do Broumova. Městský hotel v centru čeká velký návrat. Rekonstrukce za více než 250 milionů má historické budově vrátit život. Vzniknout tady má kolem 50 pokojů pro víc než 100 hostů, také restaurace nebo kavárna s terasou a prostor pro kulturní a společenské akce. Historická tvář směrem do náměstí přitom zůstane zachovaná. No přituhuje, teď ráno máme 8 až 12 stupňů, přes den žádný hit, žádný teplý.

0: 5. Taky Cardi B, Girls Like You, 8 hodin, 7 minut, vyladíte pondělní Hit Radio. Dobré ráno.
1: Možná jste dneska ráno vstali s tím, že je prostě obyčejný den, obyčejný pondělí, ale třeba dneska ráno potkáte lásku svého života, nebo kdykoliv přes den, protože průměrný dospělák má údajně šanci 1:562, že právě dneska potká opravdovou lásku a můžete tomu trošičku pomoct. Online seznamky mají šanci zvyšovat o 17% a jeden drink o dalších 16%.
0: A jak tomu přijdeme my, kdo už jsme svoji lásku potkali? Co to znamená? Jakože můžeš potkat další lásku svého života?
1: Tak my už ty šťastní jsme, ale teďka je prostor pro ty, kdo ještě hledají tu druhou polovičku, že jo? Tak tady máte návod.
0: Jak ty jsi vůbec potkala Kubu? Dá se to publikovat nějak?
1: Jo, dá, to bylo vtipný, to nás pozval kamarád na oslavu narozenin na lodi vlastně. A my jsme se s Kubou neznali, ale oba dva máme toho společného kámoše. Měl tam kámoš koncert svůj a byl tam dress code námořnický. A

0: bylo tam pozvaných třeba 80 lidí a jenom já a Kuba jsme přišli v tom námořnickém dress code. Takže jsme si sami sebe všimli velice brzy. Ano, bylo to hezký.
1: Takže tohle vás vlastně spojilo, no já to měl takový prostě klasický, jsme se tak jako potkali, zvedli jsme se do řeči a už to bylo, jo. Nebyli jsme v oblečeným námořnickým, pak to skončilo, takže jsme na sobě neměli nic, ale to je jedno. Spíš, takže je ta šance každý den, že někdo z nás potká svoji lásku, ale jedna ku 560.
0: Jo, ale jo. Nás by zajímalo nějaký možná jako méně pravděpodobný místo nebo nějaký divný místo, kde jste někoho potkali, ať je to zubář, ať je to pohřeb, něco jako trošku divného. Já třeba jsem si jednou udělala, když jsem závodně sportovala, lehkej otřes mozku a ten, kdo mě probudil, tak s tím já jsem pak randila, člověče.
1: Jako takovýhle jako zajímavosti, že bychom jako chtěli po lidech, jo? No tak čím víc netradiční setkání, tak tím líp samozřejmě. Budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku, máme na to WhatsApp 777-937-777 nebo nám pošlete ten nejzajímavější příběh, kde jste potkali vaši lásku vašeho života, klasicky SMS-kou na tohle číslo. Tak vám posíláme další hity. The First Time, hele, to se vlastně i hodí.
0: No jo,
1: hele, to je náhoda, že to je v playlistu, co? Damiano David, tady ten Ital bude vám všem hrát na Hit Rádiu právě teď 8 hodin 10 minut.

0: Čtvrt na devět, minuta k tomu, tohle je pondělní Hit Radio snídaně šampionů.
1: Šance, že právě dneska potkáte svoji životní lásku, je 1 ku 562. A my se ptali, kde jste tu svoji lásku, pakliže už jste ji potkali, potkali vy.
0: Těch zpráv od vás přišlo spoustu, začneme hlasovkou od Ivči.
2: Krásné dobré ráno. Tak já jsem svoji lásku svého života potkala, samozřejmě není to nic extra, na koupališti. My jsme tam leželi s holkama a ten klučina prostě nás tam tím směrem jako zdravil. A teda já prostě, to bylo takový to, no prostě jsem si z ní sedla na prdel.
1: Koupaliště dobrý, to bych neříkala, že nic extra. Vždycky, když toho něco vznikne, tak to je extra.
0: Na těchto místech takzvaně nekupují zajíce v pytli. Jako vidíš, jak ten člověk vypadá i neoděný.
1: Ano. Pojďme ke zprávám. Ester třeba píše, já jsem svou životní lásku potkala na masopustu, který se konal na Valentína. Byla to láska na první pohled, neatraktivní převleky nás nezastavily.
0: Taky píše Janče, dobré ránko šampioně, je to hrozný, když to napíšu, protože teďka bychom se nepotkali. Já svou životní lásku, manžela mých dětí, poznala v kuřárně na celofirmní akci. Teďka už jsem nekuřák. Nejprve stydlivka, která velké akce nesnáší, ale s množstvím alkoholu královna večera. Každopádně jsme se seznámili, povídali si asi do 4 do rána a pak se začali vídat častěji a častěji, až je z toho 13 let a 2 nádherné děti.
1: To je hezký.
0: I taková neřest může lidi spojit, samozřejmě nedoporučujeme.
1: David píše a je to hezká zpráva. Moji první lásku jsem potkal už ve školce, schovávali jsme se ve křoví, pusinkovali se a klečeli společně v koutě, protože nás nemohli najít. Až po 42 letech jsme se vzali, wow, když jsme měli oba už něco odžito. V srpnu jsme oslavili 10 let od svatby a je nám spolu skvěle. Je to krása, když máš po boku člověka, který ho miluješ celý život a to doslova. Ježíš, to je hezký.
0: Krásný příběh. Taky píše Tom. Čau, já svoji lásku potkal na Instagramu. Jak jsme se začali sledovat navzájem, pak si dopisovat a rozjelo se to. Je to 6 let, dnes máme 4letého syna a svatby se teda bojím. No, musíš do toho praštit, Tome, a to se mi povídá, co já taky ještě ne.
1: Tak dáme poslední třeba zprávu, přišlo jí strašně moc, tak Markéta píše, ahoj, s mým manželem jsem se seznámila cca před 30 lety na pobytovém kurzu němčiny. Já ho tenkrát moc nezajímala, pálil po holce, která byla zasnoubená s jiným. Oba mi psali smutné dopisy, no a jednou jsem přijela na Silvestra, nějak se to zvrtlo a bylo to jasné. Podotýkám, že jsem za ním jezdila 350 kilometrů. Minulý týden jsme oslavili 26 let výročí svatby.
0: Já na tyhle Zer. Tak my vám moc děkujeme za všechny zprávy, nicméně, takže jaká je ta pravděpodobnost, že 1 ku 560 cca, že potkáte lásku svého života, tak vy, kdo jste svoji lásku ještě nepotkali, tak samozřejmě máte nás. Hit Radio, Lady Gaga, Abracadabra, 8 hodin 19 minut, krásné ránko šampioni.

0: 8.23, tohle je Hit Radio, Lady Gaga a Abrakadabra, krásné ráno. Za chvíli něco, co jste možná taky neslyšeli tisíc let. Já popravdě nevím, kdy jsem tohle naposled v rádiu hrál. Flowrider David Guetta, Club Can't Handle Me, tak tohle k vám letí za chvíli. A taky stihneme za 100 let tady na Hit Radio. Hezké ráno.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
2: Každému říkám, že nejlepší dřevomateriály a hoblovaná prkna mají v Hapexu. A všichni na mě zírají, jak na vidru vybíjce. To nesmějte se, tohle není žádný kameňák. To je čistá pravda. Pro tedy exotické dřevo, sibiřský modřín a terasová prkna k bazénu či na terasu. Jedině do Hapexu. A pokud nemáte čas přijet na prodejnu do Hradce Králové, můžete nakoupit vše na e-shopu www.hapex.cz. Hapex. Máme víc, než si myslíte.
3: Zahradní technika Dubenec. Nové i repasované zahradní traktory, malotraktory, komunální stroje, náhradní díly a elektrická auta. Zahradní technika Dubenec u Dvora Králové nad Labem. www.zahradnitechnikadubenec.cz.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
7: Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfin Car.
8: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
9: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
10: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
9: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
10: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
11: S mým hlasem mi pomohla AI. Mňau! Pejsek, kočička, ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez pánička. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky CZ.
12: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
13: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
14: Rekutech. Peníze včas, když se tam rád vracíš.
12: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
15: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Získejte slevu 20% na prémiový český nábytek Mikulík. Sefir letos slaví 20 let a rozdává dárky. Za nákup ve dnech 24. až 26. září získáte los do soutěže o hodnotné ceny. Oslavte výročí s námi a vyhrajte. Kdo chce domov na míru, nakupuje v Sefiru. www.sefir.cz.
16: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
17: Trenírkarna.cz.
18: Hlášení pro lovce slev.
17: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
19: No to není možný.
17: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
19: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Táborsku v Soběslavi v Bechyňské ulici u křižovatky s okružní, počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. No a na trase Litoměřice Česká Lípa u Liběšic probíhají práce na vozovce, očekávejte omezení provozu.
20: Úpa Janky Pec, pojď pracovat na kopec. Úpa Janky Pec, pojď pracovat na kopec. www.skiresort.cz Hit Radio Černá Hora.

0: Marta. Pondělní Hit Radio v 8.32. Pojďme na ranní update.
1: Ranní update.
0: Krásné ráno. V Kalifornii se uskutečnil tradiční šampionát v psím surfování. Desítky čtyřnohých závodníků vyrazili společně se svými lidskými parťáky na vlny a předváděli rovnováhu i nejrůznější surfařské triky. Psi byli rozděleni do několika kategorií podle velikosti a na prknek museli co nejdéle udržet stabilitu. Americký řidič kamionu Joe McCann strávil více než 20 let stavbou obřího modelu New Yorku. Z dřeva a pěnových desek vytvořil přes

0: šestém provozu připravoval bagel. Neřídil přitom rukama, volant ovládal koleny a rukama si mazal pečivo. Policisté navíc ještě zjistili, že vozidlu propadla technická.
1: Všechno špatně,
2: má problém kde? Jo.
1: Ne, jakože já to nenávidím, když můj Kuba občas řídí kolenama. Vy jste to, chlape, někdy taky udělali?
0: Taky, taky.
1: Tak co vám je?
2: Občas, no. Tak potřebuješ.
0: Někdy.
1: Ale bagel prostě neděláte u toho.
2: No bagel, já jsem to jednou tady říkal, že od té doby, co mě na dejednice málem zabil kus upadlý šunky z bagety mezi sedačku a hledal jsem to, tak už ne. Ale bagel nechám odvážnějším, no. Ale že dodělal si ho teda, nechali ho to dojíst, nebo?
0: No podle mě si to doma dosvačil a pak mu dali pouta.
2: No jasně, tak problém není. Roxette, Fading Like a Flower, srdcovka od nás tří, tak krásné ráno, šampioni.

0: Low, End of Beginning. Tohle je Hit Radio v 8.40. A dneska jsme zvonili.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Rádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: A dozvonili, akorát naše posluchačka, která byla registrovaná na webu hitradio.cz, dorazila okolo 12 vteřin později.
2: No, 10-15, něco takového, sekund po limitu. Takže zítra ale, to znamená, že vy můžete vyhrát 8 000 korun.
0: No přesně, neštěstí ostatních může být štěstí vaše. Takže 8 000 korun je v banku. A jak to funguje? Pokud slyšíte notele soutěže naprosto poprvé, tak stačí, když se zaregistrujete na webu hitradio.cz a jakmile zítra v 7 hodin 10 minut uslyšíte tady ve vysílání zvuk zvonku, tak vaším úkolem je se jít podívat před dům a hlavně to stihnout.
2: Během těch 30 sekund.
0: 30 sekund.
2: Ano.

0: Tak vy, kdo jste registrovaní, už můžete vymyslet, kam byste nás třeba vzali. Můžeme si udělat v pátek mejdan.
1: A to bychom mohli hezký do polko mít společný.
0: Detaily na webu hitradio.cz.
2: Další prachy ti vezeme zase zítra.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
4: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
5: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
4: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
8: Datart uvádí Dny Merien.
9: Dny Merien, jo.
8: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
9: No to je sen.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
11: Tomas Arsov v Tetě?
10: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
11: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
10: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
12: Není to jen fest, je to Royal Fest. Royal Fest. Pevnost Josefov ožije hudbou a vy můžete být u toho. Šimon Oš, Michal Hruza, opět Hradeček a Faktoriál Orchestr. Přijďte s rodinou i přáteli oslavit 900 let Jaroměře. Vstupenky za pouhých 299 korun právě teď na SMS ticket. Royal Fest. Pevnost plná hudby.
13: No to, že jsi mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte tom s námi.
14: www.projektantbudoucnosti.cz.
15: Stavební Nidek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na Dek.cz.
16: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
17: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
16: Vážně?
17: Já mám Lelosy na sobě celý den.
16: Lelosy, too comfortable to take off.
18: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz.
19: Haspel.cz.
20: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
21: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
22: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
23: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

0: The Emptiness Machine 852 na Hit Radio.
1: Kdo milujete filmy a seriály a zároveň taky ten pocit, že něco vidíte dřív než všichni ostatní, tak si na konci září udělejte výlet do Plzně, protože od 25. do 30. září tam proběhne 39. ročník festivalu Finále Plzeň a letos tam nabídnou přes 100 filmů a seriálů, přičem zhruba 20 z nich budou premiéry nebo předpremiéry.
0: Prostě horký zboží, takže třeba ještě předtím, než je uvidíte doma, tak tam můžete zkouknout první dva díly miniserie Sériový manžel s Jakubem Brachařem a Jakubem Štávkem. Taky seriál Muže v letu s Bolkem Polívkou, Pavlem Zedničkem a Mirkem Donutilem, nebo se můžete těšit na novinku Táta s Davidem Novotným.
1: Co mě baví a co je tam novinka, tak vůbec poprvé v historii festivalu budou rozhodovat vlastně samotní diváci, jo? Že po filmu prostě zahlasujete a nejlíp hodnocený snímek dostane diváckýho zlatýho ledňáčka.
0: Mm-hmm. Takže je to vlastně takový festák, že si můžete říct, hele, že byste tomu tu cenu dali, že
2: jo,
0: si to zaslouží.
2: A bude to tak.
0: Takže Plzeň, 39. ročník, Finále Plzeň od 25. do 30. září. Tak Hit Radio doporučuje a doporučujeme vám i poslední song pondělní snídaně. Tohle je Rachel Platten, Fight Song. Hezké ráno. Like a small-

0: Rachel Patton. Jak bylo řečeno na Hitrádiu, poslední song, pondělní snídaně. Za mě teda to pondělní ráno velice uteklo, tak doufáme, že i vám to takhle sviští a že vám takhle posviští celý pondělek.
1: Zítra nezapomeňte, vezeme vám 8000 korun soutěži, kdo pak to zvoní v 7:10, buďte nachystaný.
0: Pokud nevíte, o čem mluvíme, tak detaily, pravidla registrace najdete na webu hitradio.cz, jak bylo řečeno, v 7 hodin 10 minut 8000 a hlavně v pátek vám my dva s Jasmin vezeme 1050.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
0: Mějte se krásně, dávejte na sebe pozor a zítra v 6.
1: Pa, pa, pa.
0: Se tady potkáme, ahoj.
3: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Máme hlášenou nehodu od vás, a to na sjezdu z dálnice D35 na exitu 131 ve směru na Vysoké Mýto. Havarovala tady dvě osobní auta. Na místě počítejte se zdržením ve zhruba půlkilometrové koloně. No a připomínám, ať to někoho nepřekvapí, jako třeba mě v pátek, na nájezdu na dálnici D11 od Smiřic na 103. kilometru směrem na Jaroměř probíhají stavební práce a nájezd na dálnici je uzavřen. To je prozatím vše, vaše dopravní info, volejte na 800 1 10 100.
2: Úpa Janky Pec, pojď pracovat na kopec. Úpa Janky Pec, pojď pracovat na kopec. www.skiresort.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci 10+1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz.
8: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
11: 9 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Nafta na spoustě čerpacích stanic ve východních Čechách stojí víc než 50 korun. Vláda už má připravena opatření kvůli proti vysokým cenám pohonných hmot. Uvedl to vicepremiér Karel Havlíček. Konkrétní kroky ale nezdělil. Kabinet je podle něj oznámí právě dnes. V Adršpachu na Náchodsku se při lezení zřítil horolezec a dopadl na parťáka, který ho jistil. Oba utrpěli středně těžká zranění a skončili v Náchodské nemocnici. Z nepřístupného terénu je musel vyprostit vrtulník pomocí lanového podvěsu. Dostupné bydlení nejen pro rodiny s dětmi, tak to je téma, které se teď intenzivně řeší v Náchodě, a to v lokalitě bývalé Tepny. Další informace pro nás má starosta Jan Birke.
12: Připravujeme unikátní projekt, který vycházel z archeologické studie, to znamená, bude první dům ve vlastnictví města Náchoda s nájemným bydlením, ale pozor, dále připravujeme další dům pro nabídku družstevního bydlení a dále další domy na bydlení vlastnické. A věřte mi, to určitě bude.
11: Fotbalisté Teplic vyhráli v 9. kole první ligy na hřišti Hradce Králové 2:0 a posunuli se na 5. místo tabulky. Hradec doma v lize prohrál po 9 zápasech. Hodnotí to trenér od roku David Horejš.
13: My jsme dneska z toho tlaku prostě měli víc vytěžit. Věnujeme se tomu, ukazujeme prostě těm hráčům, jak by prostě jsme ty situace po nich aby řešili. Mě tam dneska chyběla taková ta odvaha prostě to vzít na sebe, střela od těch záložníků, od těch desítek, dostat tam center. Toho tam dneska bylo málo, proto Teplice to prostě tady ubránili.
11: Sparta přivezla z Olomouce výhru 3:0 a posunula se na 7. příčku. První bod vybojoval Zlín, a to za remízu 1:1 na hřišti Jablonce.
14: Jsme koupelny Syrový, firma s rodinnou tradicí přinášející aktuální světové trendy. www.koupelnysyrový.cz. Designové koupelny pro každý den.
15: Babí léto dorazí o víkendu. To bude až 20 stupňů. Dneska nám musí stačit 13 až 17, bude celkově oblačno. Odpoledne spadne pár přeháněk, ale večer už bude v těch našich východních Čechách snad beze srážek.
16: Východní Čechy jsou Šimurdová. Šimurdová je Černá Hora. Startuje nejkrásnější dopoledne ve východočeském éteru. My jsme Hit Radio Černá Hora a tohle je Jana Šimurdová.
1: No a máme tady další začátek nového týdne. Přeji vám krásné pondělí a zároveň děkuji, že právě teď ladíte dopolední drive na Hit Radio Černá Hora. Máme před sebou společné 3 hodinky, čeká nás téma, které jsem si opět pro vás připravila. Těším se už teď na vaše zprávy, co je ale hlavní, že budu pouštět samé hity, protože na Hit Radio Černá Hora to ani jinak nejde. Já jsem Jana Šimurdová a tady je Ego, Robert Burian. Žijeme len raz.

Tak jo, Ella Henderson, Rudimental, pohorové pondělí, zítra Riem Černá Hora. A máte to pondělí dneska, řekněme třeba takové těžší. Mám tady totiž příběh pána, co měl asi taky těžký den. V uších si zapomněl jednoho dne špunty, protože pracoval v hlučném prostředí, domníval se, že ohluchl. Až, prosím vás, po dlouhých 5 letech ho napadlo navštívit lékaře, no a ten zjistil, že pán neohluchl, ale že si zapomněl v uších ty špunty. Mně se po přečtení tohoto článku okamžitě vybavily situace, kdy třeba něco hledáte a máte to před očima, ne-li to jako používáte, jo? Určitě se vám to taky muselo ustát. Třeba občas mně se stane, že hledám telefon v momentě, když s někým telefonuju, jo? A myslím, že tohle může být dost časté. Schválně

0: co jste kdy hledali a v tom stejném momentě to měli před očima nebo to používali. Na 601 292 464 mi pošlete zprávu nebo vzkaz. Uděláme si takové veselé, veselější pondělí na Hit Rádiu Černá Hora.
1: Hit Rádio. Vysílej na Hit Rádiu Černá Hora s Janou Šimurdovou. Napiš nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 601 292 464.
2: Hele, to máte pravdu, taky se mi to stalo.
1: Staň se součástí východočeského éteru a komunity těch nejlepších posluchačů.
3: Tak to je nejvíc, teď jste mě fakt zlepšili náladu.
1: WhatsApp Hit Rádia Černá Hora 601 292 464.

0: S vámi je Hit Radio Černá Hora, dohrála Kate Ryana. Ptám se vás, co jste kdy hledali a v tom stejném momentě to měli před očima nebo to používali. Napsal Pavel, celkem nedávno jsem hledal šroubovák, který jsem měl v ruce. Chtěl jsem, aby mi pomohla manželka a ta pořád nechápala, co chci, protože viděla, že to mám v ruce, ale neřekla mi to. Pat a mat v akci, hezký den. Pavle, já to vidím úplně v barvách. Moc díky za super zprávu. No a ty vaše další, které mi posíláte na 601-292-464, dáme za chvilku. Připomínám otázku, co jste kdy hledali a v tom stejném momentě to měli před očima, nebo to používali.
1: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Kdo pak to zvolí? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdo pak to zvolí? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Existuje prý kouzelné místo, kde legendy ožívají přímo před očima. Tomu místu se říká Zapomenutý ostrov.
3: Je to awesome!
2: Animovaná novinka od tvůrců série Jak vycvičit draka vypráví o dvou kámoškách, které se na tomhle místě ocitnou. A vy tam můžete vyrazit s nimi.
3: Jdeme!
2: Zapomenutý ostrov. Multikiny Cinestar od 24. září.
4: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
5: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
4: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami českopolského příhraničí v projektu Objev Skryté skvosty 2.
5: Inspirace na webu Skryté skvosty EU.
4: Projekt Objev Skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
6: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia, již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
7: Hola hola, Opočno volá. Jsme PZP Heating, úspěšný výrobce tepelných čerpadel a právě teď rozšiřujeme výrobu a hledáme nové zaměstnance do výroby a logistiky. Všechna volná pracovní místa najdete na našem webu pzpheating.cz. Nabízíme jistotu a stabilitu zavedené společnosti, která vyrábí produkty s budoucností. Přidejte se do týmu PZP Heating v Opočně i vy.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Dvůr Králové, pozor! 22. září máme v Ardonu vedle Datartu 20% slevu na vše. Vyberte si oblečení a obuv do práce nebo do přírody. Ardon Dvůr Králové. Jen 22. září nakupujte s 20% slevou.
11: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
12: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
13: Když jde o zdraví.
14: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
15: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
16: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho, prostě funguje.
17: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
16: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
17: Stylový, pevný, bez keců.
16: Deflé.cz, nábytek s charakterem.
17: Když už bydlíš, tak pořádně.
16: Deflé, 2 E na konci.
18: Dusno po hádce, nálada na bodu mrazu, jak přijít na jiné myšlenky? Dopřejte si terapii módou. V Hradeckém Futuru funguje skvěle.
13: Futurum Hradec. Prostě lepší móda.
19: To je furt zima, teplo, zase zima, pak teplo. Střídá se to u tebe jak ve stanici metro.
20: Protože potřebujeme odborníka a ne tebe.
19: Hele, tepelná čerpadla Vlasák. 30 let zkušeností, topení, klimatizace a tepelná čerpadla Panasonic a další špičkové technologie. Spolehlivý servis, čistá montáž.
20: Tepelná čerpadla Vlasák. Když je doma líp, než venku.
21: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

9 hodin 31 minut, je pondělí 21. září, posloucháte Hit Rádio Černá Hora, no a já už mám od vás připravené zprávy, které si teď povíme. Připomenu jenom otázku, na kterou jste reagovali a to, co jste kdy hledali a v tom stejném momentě to měli před očima nebo to používali. Napsal Lukáš, mně, co se stává často, že při odchodu z domu chci zamknout a hledám klíče. Běhám po bytě, kam jsem je zas odložil a já potom bytě běhám s klíčky v ruce. Tak moc díky, to je dobrý. Petra, pořád hledám brýle, telefon, dokonce i klíče, které už držím v ruce, abych odemkla. Říkám, jestli už to není nějaká porucha. Petro, můžu tě uklidnit, tebe i další posluchače, že to porucha ani žádná diagnóza není. Zkrátka náš mozek má určitou kapacitu. Další napsala Helena, ahoj Jani. Jednou jsem si v práci ohřívala jídlo v mikrovlnce a jak se ohřívalo, hledala jsem ho znova v lednici. Tak si sedla a říkala si, že jsem ho nechala doma a teď budu hlady. Naštěstí kolegyně si šla taky ohřát jídlo a upozornila mě, jestli to ohřáté není moje. Panečku, to byla radost. No a mám tady ještě jednu od vás, taky dobrou zprávu, od Denka. Dobrý den, Jano, jednou jsem volal policajty, že mi ukradli na parkovišti auto. No a jak to řešíme, uvědomil jsem si, že mám náhradní vůz, protože to moje auto je v servise. Tak hezký den. Tak Zdenku, moc díky, to muselo být určitě pondělí. To je vždycky takový ten chaos, no, kdy člověk má prostě v hlavě guláš. Tak lidi, já vám držím palce, ať moc dneska nic nehledáte. Díky za vaše zprávy a tady je Alanis Morissette.

0: Ladíte Hit Radio, Černá Hora, od mikrofonu zdraví Jana Šmurdová. Káva už vypitá, první úkol hotový, nebo stále zjišťujete, co máte udělat. Ať je to tak, nebo tak, tady na Hit Radio Černá Hora vám pošleme za chviličku už další muziku, která vás naladí, uklidní, vaše dopoledne zpříjemní. Budou třeba Imagine Dragons, jak slyšíte, anebo nás taky čeká super věc česká od Poetiky a Blízko. Tohle je za mě hodně pozitivní song, který bude při dnešku určitě potřeba. Tak si to užijte s Hit Radiem Černá Hora do konce 9. hodiny.
1: trenirkarna.cz
2: Hlášení pro lovce slev.
1: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
3: No to není možný.
1: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz
4: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
5: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
4: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
5: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
9: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
10: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradex nyní se slevou víc než 17%. Více na tradex.cz.
11: Datart uvádí Dny Merien.
12: Dny Merien, jo.
11: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
12: No to je sen.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
14: No v pohodě, já ji přivážu k barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
16: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
17: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
18: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz. A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
19: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Když chcete nakupovat, dát si kávu nebo si jen dopřát chvilku pro sebe, najdete tu vše na jednom místě. Aupark. Aupark. Vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se.
2: Randíte?
6: A tohle znáte?
2: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
2: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
13: Promiň, volá manželka.
3: Mrkneme do Pařížský.
13: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
3: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande? Elite Date, seznamka pro vztah.
5: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
3: Elitedate.cz.
20: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
21: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
22: Rádio Černá Hora.

0: zlepší si náladu.
1: Hit Rádio Černá Hora.
2: Happy birthday. To make a wish.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, na Rychnovsku, do Odlebek, na Torlicí, v ulici Rudé armády komplikuje provoz dopravní nehoda. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh, tak s tím počítejte. Také na Chrudimsku u Hlinska ve směru od Svratky havarovalo osobní auto, takže na to taky pozor. A ještě na výjezdu z Chuchelny směrem na Semily bourala dvě osobní auta. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh. Tak hlavně opatrně, šťastnou cestu, no a vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
4: www.projektantbudoucnosti.cz.
5: Ekondomy.cz. Pokud se u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
6: Debutik. Nový filmový festival v Trutnově 1. až 4. října. Začínáme 90. ročníkem. Debutik. Jsme festival, který mládne.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
8: 10 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. V Lánově u Vrchlabí se řítilo po silnici ultralehké letadlo bez křídel. Video se rychle šíří po sociálních sítích. Problém je, že policie o přijezdu předem nevěděla a podle zákona takové letadlo samo o sobě na silnici jezdit nesmí. Litr nafty se třeba v Pardubicích i v Hradci Králové dostal na 51 korun 90 haléřů. Jasně, dá se se štěstím sehnat i pod 50. Vláda už má připravená opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Uvedl to vicepremiér Karel Havlíček. Konkrétní kroky zatím nezdělil, možná dneska budeme mít jasno. Co taky zdražuje, tak to hypotéky. Úrokové sazby jsou nejvýš za poslední dva roky. Ještě na jaře se přitom čekalo, že půjdou dolů. Teď bankám prodražuje financování geopolitická nejistota, taky dražší ropa i nervozita na trzích. Podle odborníků proto můžou sazby v příštím půlroce dál mírně růst. To u nových nebo refinancovaných hypoték může znamenat splátky vyšší o tisíce korun. No a teď hokej. Na Černé hoře pardubické Dynamo úspěšně navázalo na venkovní výhru a na domácím ledě si poradilo s karlovarskou Energií, kterou porazilo 5-2. Honza Mandát byl za tři body rád, ale...
9: Což se mi to hodnotí, protože jsme vyhráli, tak bych chtěl být pozitivní, ale nebylo to dneska ono, chyběla nám trošku šťála, mi přišlo. Jsme samozřejmě strašně rádi za tři body, ale víme, že futry nám prostě takovýhle výkon stačit nebude a musíme být lepší.
8: Hradečtí Lvi ztratili body po porážce 1-3 v Brně. Podle Anderse Kocha chyběla hlavně efektivita v zakončení. Jediným týmem bez bodu tak zůstávají Vítkovice, které podlehly Litvínovu 2-3. České Budějovice udolali Olomouc 3-2, Kladno zvítězilo na ledě Liberce 3-1.
10: Jsme koupelny Syrový, firma s rodinnou tradicí přinášející aktuální světové trendy. www.koupelnysyrový.cz. Designové koupelny pro každý den.
8: Ano, nám teda slušně přituhne. Můžou být i přízemní mrazíky v týdnu. O víkendu zase čekáme babí léto s 20 na teploměru. Takový je výhled. Nový týden jsme začali ve východních Čechách oblačně a takové bude celé pondělí. Odpoledne spadne pár přeháněk. A teploty 13 až 17 stupňů Celsia.

dopoledne, 10. nám odstartovala na Hit Rádiu Černá Hora, pokračuje dopolední drive, no a já mám radost, že jste s námi. Za chvilku dáme řeč na houbaření, víkend proto byl jak dělený, teď už je ale připravená muzika a s ní taky Miles Smith.

Sparta pro vás. No a já jsem v úvodu 10. mluvila o houbaření. Byli jste o víkendu? My ano, jeli jsme směr Kocbeře a když jsme chtěli nechat někde auto, tak jako musím říct, že skoro nebylo kde. Bylo vidět, že teda nápad na houby mělo dalších x lidí před námi. Přesto se zadařilo a dokonce jsme něco málo i našli. Jo, přesto, ale všechno jsme potkávali furt někde nějaký odřezky. Takže jsme v podstatě byli velcí hledači, protože jsme našli i to, co se zapomnělo. No, jinak mimochodem moc jako nám to takhle nejde. Dokonce jednou místo hub, ani jednu houbu jsme prostě nenašli, jo. A jediný, co jsme našli, tak byla akorát, bylo akorát mládě užovky, tak jsme si ho prohlíželi s dětma, že zážitek, že úplně mi to připomíná na samotě u lesa. Děti, pojďte se podívat. No a teď jsme teda konečně našli dokonce hříbky, nějaké praváky, takže lidi rostou, připomenu web, kde máte takový přehled, kam na ty houby a je to na houby.cz. Jo, na houby.cz. Tak hodně štěstí na úlovky, tady je teď Miraj, Trips a jich dokola, jsme Hit Radio, Černá Hora.

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mě zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslím si,

0: 10 hodin 24 minut na Hitrádiu Černá Hora dohrál Ray Dalton a před chvilkou jsem mluvila o houbaření, na což mi reagovala posluchačka Anička. Ahoj, Ani, mi jednou v lese na houbách slyšeli divné zvuky a pak se podívali nahoru a viděli krásného papouška, který pravděpodobně někomu uletěl. Takže taky zážitek místo hub. Krásný den, Anička. Tak moc díky lidi za vaše reakce a už za chvilku další muzika na Hitrádiu Černá Hora.
1: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho, prostě funguje.
2: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
1: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
2: Stylový, pevný, bez keců.
1: Deflé.cz, nábytek s charakterem.
2: Když už bydlíš, tak pořádně.
1: Deflé, dvě E na konci.
3: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje
4: Butik salon Professional Treatment.
3: Hloubkové ošetření a regenerace vlasů nejmodernějšími technologiemi.
4: Kryokur, terapie chladem. Při minus 15 stupních Celsia uzavírá aktivní látky Keratry a Pure přímo ve vašem vlasu. Dokonalá hydratace a anti-age účinek. Hodné i pro velmi jemné vlasy. Rychlé a efektivní výsledky.
3: V jedinečných privátních prostorech určených pouze pro vás a vašeho specialistu.
4: Sledujte Instagram kadeřnictví.perfect a www.kadeřnictviperfect.cz.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
6: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
7: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
8: Rekutech. Peníze včas, když se tam rád vracíš.
6: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ. Prodloužený víkend nebo podzimní prázdniny? Černá Hora pro zážitky. Portážky pro klid. Pec, když chceš všechno na jednom místě. Za pár dní stihneš víc, než čekáš. Tři místa, tři nálady. Jeden ski resort Černá Hora Pec. Výlety lanovkami za zážitky.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Radíte?
12: A tohle znáte?
11: Bylo to fajn, ozvu se.
12: Sestěhujem se hned?
11: Zapomněl jsem peněženku.
12: Uděláme si selfiečko?
11: Promiň, volá manželka.
12: Mrkneme do pařížský.
11: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
13: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande? Elite Date, seznamka pro vztah.
14: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
13: Elitedate.cz.
15: Datart uvádí Dny Marianne.
16: Dny Marianne, jo.
15: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
16: No to je sen.
15: Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
18: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
19: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
20: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
21: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
20: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami českopolského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
21: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
0: projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021-27.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
22: Maxi.
23: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
24: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
23: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
25: Hit Radio.
26: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

Posloucháte pondělní dopolední drive na Hit Rádiu Černá Hora. Já jsem Jana Šimurdová. No a možná jste taky už slyšeli, co se stalo u našich sousedů na Slovensku. Studenti zlobili, tak je vedoucí nechali ve Francii. Jako být rodičem, tak mě asi omývají, ale evidentně lidem, kteří měli mít za celý zájezd zodpovědnost, došla trpělivost a prostě odjeli bez nich. Samozřejmě to celé bude mít asi ještě do hru, ale zkuste si představit, co se už muselo odehrávat v samotných vedoucích, co učinili tohle rozhodnutí. Nutno teda říct, že jeden učitel s nimi zůstal v té Francii, takže aspoň to, ale asi taky znáte ten pocit, kdy máte prostě chuť zmizet, odejít a už se víc nerozčilovat. Tady je krásně vidět, že prostě každý máme svou hranici trpělivosti, která v nějakém momentě prostě skončí. Tak milí vážení, přeji vám, ať vám ta trpělivost při pondělku vydrží co nejvíc, protože před námi je ještě celý týden a pak hurá, prodloužený víkend. Tak si to nebudeme kazit, před námi jsou už Bon Jovi, jsme Hit Radio Černá Hora.

0: Lepší si náladu.
1: Hit Radio Černá Hora.
2: Příběh z Lepůrela. Skládám stránku ke stránce.

0: Rádiu Černá Horáno a dost možná nás právě posloucháte teď v autě. My už pro vás připravujeme aktuální dopravní info a proto raději připomínám naši dopravní linku 801 10 100, kam nám můžete zanechat vzkaz, pokud o něčem víte, co by mohlo varovat třeba ostatní řidiče. Moc díky za to, přeji vám hlavně šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv. My budeme s vámi a budeme vám posílat ty nejlepší hity. No a 2 minuty před celou na Hit Rádiu Černá Hora ten nejlepší dopravní servis na východě Čech.
1: Mami, já potřebuju novou bundu.
2: Koukej, tady na vmart.cz je jedna krásná s dinosaurama. Sovčilová, teplá, nepromokavá a ušitá v Liberci.
1: Je, dinosauři! A mají k tomu i kalhoty?
2: Jasně, vezmeme i kalhoty a budeš mít celou dinosauří sadu.
1: Tak to beru!
2: Sovčelky z vmartu, kalhoty, které si děti zamilují. Objevte všechno dětské oblečení na v.mart.cz. Vmart, ušito v Liberci.
3: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Získejte slevu 20% na prémiový český nábytek Mikulík. Sefir letos slaví 20 let a rozdává dárky. Za nákup ve dnech 24. až 26. září získáte los do soutěže o hodnotné ceny. Oslavte výročí s námi a vyhrajte. Kdo chce domov na míru, nakupuje v Sefiru. www.sefir.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: Znáte to pořekadlo? Kola dělají auto. U nás v Ronalu věříme, že stejně tak kvalitně ohodnocená práce dělá lepší život. Jsme přední dodavatel a Lukol pro světové automobilky a hledáme právě vás. Nabízíme nadprůměrný plat a zázemí renomované švýcarské společnosti. Kola dělají auto. Ronal dělá kola. Přijďte pracovat k nám. www.ronalgroup.com.
8: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Přátelé, přijďte si užít sváteční odpoledne plné vína, hudby a zábavy. Svatováclavské vinobraní na Vyšičkách v Lázních Bělohrad. Pondělí 28. září od 13 hodin.
11: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
10: Bělohradská sýpka, stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
12: Ne, můj oblíbený hrnek.
13: Tak tohle není dobrý začátek dne.
14: To snad ne.
15: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
16: Alegria dny jsou tady.
15: Se slevou 7% na zážitky.
16: Zážitkové restaurace.
15: Pobytové zážitky.
16: Adrenalin.
15: Automoto a mnohem víc.
16: U nás si vybere opravdu každý.
15: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
16: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
15: Nejlepší dárek je zážitek.
17: Firma na zážitky.
15: CZ.
18: Jsem hrdina.
19: Co tady blbneš?
18: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
19: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
18: Vše na 211.cz.
19: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
18: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
20: Lásko, jaký bys chtěla auto?
21: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
20: Ale já myslel, jakou barvu.
21: Barvu? Já tak to nevím.
20: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
17: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá Kovoagrex.cz. Kovoagrex.cz.
22: Franto, co pa všechno se dá sušit?
23: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
22: A tvůj Bůček?
23: Ten už nestihneš.
17: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
24: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.
25: Hit Radio Černá Hora.

0: David Guetta na Hit Radio Černá Hora, pojďme na silnice. Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Hlásíte nám, že na Královéhradecku mezi Urbanicemi a Kratonohami u odbočky na Lhotu pod Lipčany bouralo osobní auto s nákladním. Místo nehody je průjezdné kyvadlově. Doprava tady zpomaluje, tak pozor na to. No a ještě na příjezdu do Moravské Třebové směrem od Mohelnice probíhá údržba vozovky. Takže s tímhle taky počítejte a vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Úpa Janky Pec, pojď pracovat na kopec. Úpajánky Pec, pojď pracovat na kopec. www.skiresort.cz.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
3: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
4: Tiskne, kopíruje, skenuje.
3: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
4: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
5: Tisknu levně CZ.
6: Náplně hned.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka? Žraloka táhnout delfína.
8: Debutik, nový filmový festival v Trutnově 1. až 4. října. Začínáme 90. ročníkem. Debutik, jsme festival, který mládne.
9: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
10: Je tady celá Královéhradecké aktuality a Hanka Poskočilová. V Hradci Králové můžou nově vyrazit na sdíleném kole i rodiče s malými dětmi. V ulicích se objevilo prvních 10 kol vybavených dětskými sedačkami. Najdete je jednoduše v aplikaci Nextbike, kde budou speciálně označená.
11: Sdílená kola už v Hradci nejsou žádný experiment, ale běžná součást městské dopravy. Teď zkoušíme další praktické rozšíření. Chceme rodičům nabídnout víc možností, jak se po městě pohybovat i s malými dětmi. Ne každá cesta do školy, na hřiště nebo na kroužek musí nutně znamenat auto.
10: Říká náměstek primátorky Lukáš Řádek s tím, že zatím půjde o půlroční test a pokud bude o tato kola zájem, projekt může pokračovat.
11: Sdílená kola dnes nejvíc využívají studenti a mladí lidé, ale právě dětské sedačky mohou tuto službu víc otevřít i rodičům. To je pro mě důležité. Město má lidem nabízet víc praktických možností.
10: Uzavřel téma sdílených kol s dětskými sedačkami Lukáš Řádek. Do Hradce Králové dorazily nové trolejbusy pořizované v rámci rozsáhlé obnovy trolejbusového parku. Jde o 4 12-metrové a 2 18-metrové kloubové vozy. Cestující by se jimi měli svést během několika týdnů.
12: Než nové trolejbusy poprvé vyjedou cestujícími, čeká je ještě příprava v zázemí dopravního podniku. Součástí je mimo jiné instalace odbavovacího systému a kamer nebo dokončení dalších provozních úkonů. Podle aktuálního harmonogramu by se první vozy měly objevit na pravidelných linkách hradecké MHD během 3 týdnů.
10: Tolik náměstek primátorky Miroslav Hloušek. Všechny nové vozy jsou vybaveny trakčními bateriemi, které umožňují jejich provoz také mimo trolejové vedení. Dopravní podnik tak získává větší flexibilitu při nasazování trolejbusů na jednotlivých linkách i při výlukách a mimořádnostech. Tak to byly další královéhradecké aktuality. Tady na Hit Radio Černá Hora.
13: Jsme koupelny Syrový, firma s rodinnou tradicí přinášející aktuální světové trendy. www.koupelnysyrový.cz. Designové koupelny pro každý den.
0: No a jak už zaznělo dneska několikrát, o víkendu sice čekáme babí léto, dneska ale oblačno až zataženo, místy přehánky, nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů, na horách 5 až 8.

teď už konečně přichází ta příjemnější fáze dne, na kterou se osobně třeba já vždycky těším, a to je oběd. Komu z vás začíná polední pauza, tak přeji dobrou chuť. Vám ostatním věřím, že taky brzo začne ta polední pauza. Do té doby ale třeba něco ještě stihnete. No a já mám tady playlist, ze kterého budu posílat další muziku. Začínáme s Jay-Z a Linkin Park.

0: But you're just a boy.
1: Velký hit od Beyoncé, krátce po 11. na Hitrádiu Černá Hora. No a lidi, kdo znáte kreslák SpongeBob v kalhotách, tak teď dobře poslouchejte.
2: Kdo žije v ananasu na dně moří?
1: Ten má, jak víme, svého věrného kamaráda Patrika, růžovou hvězdici. No a vědci téměř 1900 metrů pod hladinou objevili morskou žlutou houbu s růžovou hvězdicí, jak odpočívají hned vedle sebe. Koukala jsem na video, které vědci teda zveřejnili, a já musím říct, že je to prostě až do očí bíjící. Takže kdo ví, jestli něco na pohádce SpongeBob v kalhotách nebude pravdy. Takže kdo si dá krabí hambáč?

0: Konec tohoto týdne lidi bude zásadní, co se teda rána týče. Čeká vás výhra až 50 tisíc korun. Stačí být v 7 hodin a 10 minut připravení za dveře. Do té doby s námi ale vyhráváte taky krásné peníze. Už zítra ráno opět za vámi vyrážíme. No a více si povíme ještě za chvilku. Jste z Hitrádiem Černá Hora.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
1: Sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. Zahradní technika Dubenec. Nové i repasované zahradní traktory, malotraktory, komunální stroje, náhradní díly a elektrická auta. Zahradní technika Dubenec u Dvora Králové nad Labem. www.zahradnitechnikadubenec.cz.
4: Under Armour makes you better.
5: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Obě perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: 1. září, Dny Merien, Futurum Hradec, prostě lepší nákupy.
1: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
2: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
3: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz. A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
4: Knihovna Maitreya.
5: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
4: V knize Pečuj o své démony autorka Soutrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
6: Nyní i jako audiokniha.
7: Stavebniny Dek přináší megaakci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na 2 a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Megaakce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na Dek.cz.
1: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio Černá Hora, no a pojďme si teď připomenout, jak to ráno dopadlo ve hře.
1: Dopad to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: 7 000 korun pro vás, kdo jste registrovaní.
3: Tady pusto prázdno před rekonstruovaným domem.
2: A vypadá to, že zítra bude v banku 8 000 korun.
3: Teď akorát slečna otevřela dveře, ale bohužel mimo limit.
2: Aj.
3: O 7 000 korun.
2: Aj, to zamrzí.
3: Buďte no tak rádi, že nevidíte ty její smutný oči.
0: Ježiši Kriste, tak teď je mi úplně hrozně.
2: Je, tak to mi je moc líto. Takže
3: o 10 sekund.
2: Že paní Kateřině vyřizujeme, že nám to je hrozně moc líto.
3: Je nám to moc líto, slečno Kateřino, bohužel. O 10, možná 15 sekund jste to prošvihla.
2: No tak Ondro, my vám moc děkujeme, že jste vyrazili. Dneska to bylo teda neúspěšný, bohužel, ale to znamená, že zítra to bude 8 000 korun. Ondro, mějte se hezky, ahoj.
0: Ahoj.
3: Díky moc, mějte se, ahoj.
2: Ahoj.
0: Ajajaj, jak řekl Michal, tohle paní Kateřině vůbec nezávidím ani já. A musím říct, že tohle mě teda taky mrzí. Bohužel, pravidla jsou ale pravidla, tak třeba zítra snad někdo už z vás otevřete včas. Budu držet pěsti, protože ve hře je další tisícovka navrch. No a zítřejší výhra tak dělá 8 000 korun. Do budíku 7 hodin 10 minut a není to vše. V pátek jedeme do finále. Hrajeme rovnou o 50 000 korun. To už by mohla být docela slušná dovča. Registrace a více info na našem webu Hitradio černáhora.cz.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Hit Rádiu Černá Hora. 11 hodin 44 minut. Díky, že jste s námi. A děkuji, že někteří z vás jste byli s námi po celé celičké dopoledne. Osobně si toho moc vážím. No a pozvu vás už za chvilku na srdcovky a po nich odpolední show Ondra Novotný a Petr Ticháček od 15. který nám teda snad objasní, co se děje ve Vrchlabí, odkud pochází, konkrétně Petr Ticháček mluvím. Tam totiž jezdí po silnici a na kruháči letadla. Mimochodem podívanou máte také k dispozici na našich sociálních sítích, jako je třeba Instagram Hit Rádia Černá Hora. No a já se už loučím. Zvládněte dnešek, no a zítra opět od 9 v dopoledním driveu. Těším se na vás a dokonce dnešní 11. pošlu ještě třeba Činasky nebo Alexe Vorena. Muzika pro vás na Hit Rádiu Černá Hora.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Sotva.

0: turbine.cz. turbine.cz. Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
1: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Každému říkám, že nejlepší dřevomateriály a hoblovaná prkna mají v Hapexu. A všichni na mě zírají, jak na vidru vybníce. To nesmějte se, tohle není žádný kameňák. To je čistá pravda. Pro exotické dřevo, sibiřský modřín a terasová prkna k bazénu či na terasu. Jedině do Hapexu. A pokud nemáte čas přijet na prodejnu do Hradce Králové, můžete nakoupit vše na e-shopu www.hapex.cz.
4: Hapex. Máme víc, než si myslíte.
5: To je furt zima, teplo, zase zima, pak teplo. Střídá se to u tebe jak ve stanici metro.
6: Protože potřebujeme odborníka a ne tebe.
5: Hele, tepelná čerpadla Vlasák. 30 let zkušeností, topení, klimatizace a tepelná čerpadla Panasonic a další špičkové technologie. Spolehlivý servis, čistá montáž.
6: Tepelná čerpadla Vlasák. Když je doma líp, než venku.
7: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfin Car.
8: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
9: Tomas Arsov v Tetě?
8: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
9: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
8: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
10: Není to jen fest, je to Royal Fest. Royal Fest. Pevnost Josefov ožije hudbou a vy můžete být u toho. Šimon Oš, Michal Hruza, opět Hradeček a Faktoriál Orchestr. Přijďte s rodinou i přáteli oslavit 900 let Jaroměře. Vstupenky za pouhých 299 korun právě teď na SMS ticket. Royal Fest. Pevnost plná hudby.
11: Hola, hola, Opočno volá. Jsme PZP Heating, úspěšný výrobce tepelných čerpadel a právě teď rozšiřujeme výrobu a hledáme nové zaměstnance do výroby a logistiky. Všechna volná pracovní místa najdete na našem webu pzpheating.cz. Nabízíme jistotu a stabilitu zavedené společnosti, která vyrábí produkty s budoucností. Přidejte se do týmu PZP Heating v Opočně i vy.
12: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Když chcete nakupovat, dát si kávu nebo si jen dopřát chvilku pro sebe. Najdete tu vše na jednom místě. Aupark. Aupark. Vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
14: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
15: Hit Radio Černá Hora.

0: si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. V Úpici na Trutnovsku v Palackého ulici bouralo osobní auto s motorkářem. Na místě jsou teď záchranné složky a vy tam projíždíte jedním pruhem. Tolik aktuální dopravní info, pokud máte další, budeme rádi, když zavoláte na 801 1100.
2: Úpa Janky Pec, pojď pracovat na kopec. Úpa Janky Pec, pojď pracovat na kopec. www.skiresort.cz.
3: Existuje prý kouzelné místo, kde legendy ožívají přímo před očima. Tomu místu se říká Zapomenutý ostrov.
4: Je to osud!
3: Animovaná novinka od tvůrců série Jak vycvičit draka vypráví o dvou kámoškách, které se na tomhle místě ocitnou. A vy tam můžete vyrazit s nimi.
4: Jdeme!
3: Zapomenutý ostrov. Multikine Cinestar od 24. září.
2: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
5: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
6: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
7: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Lucie Daňková. Oprava dálnice D10 u Mladé Boleslavy jde do finále. Na 4,5-kilometrovém úseku směrem na Prahu mezi Kosmonosy a Bezděčínem už má většina silnice nový povrch. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
1: V tuto chvíli dokončujeme práce na krajnicích a obnově technologických čidel. Provoz je po celou dobu tady zachován v režimu 2+2 jízdní pruhy, tedy dva pruhy pro každý směr.
0: Všechny stavební práce by měly skončit na začátku října. Vláda bude dnes schvalovat návrh státního rozpočtu pro příští rok, pak jej představí veřejnosti. Kabinet bude také jednat o postupu sanace v kontaminované oblasti v Šumavském národním parku a o opatřeních proti vysokým cenám pohonných hmot. Začátek nového týdne s velkou oblačností, místy déšť a teploty většinou kolem 16 stupňů. Pocitovou teplotu ale bude snižovat čerstvý vítr. Po ránu se pak mohou v průběhu týdne objevit také přízemní mrazíky. Příjemnější počasí zřejmě dorazí o víkendu, kdy čekáme babí léto a teploty se znovu vrátí nad 20 stupňů. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Řidiči u Vrchlabí se možná chvíli mysleli, že špatně vidí. Po kruhovém objezdu v Lánově si to totiž šinulo ultralehké letadlo bez křídel. Kuriozní jízdu zachytilo video, které se teď rychle šíří po sociálních sítích. Policie o přijezdu předem nevěděla a podle zákona takové letadlo na silnici samo jezdit nesmí.
3: Jsme koupelny Syrový, firma s rodinnou tradicí přinášející aktuální světové trendy. www.koupelnysyrový.cz Designové koupelny pro každý den.
2: Ve východních Čechách nám odpoledne spadne pár lehčích přeháněk, celkově bude hodně oblačnosti a teploty nejvyšší 13 až 17 stupňů Celsia.

krásné pondělí a také dobrou chuť k obědu přeju. 12 hodin 2 minuty, posloucháte Hitradio, začínají naše oblíbené srdcovky, 5 legendárních hitů. Navíc takhle k obědu není nic lepšího podle mě, než polední pauza v pondělí, jo? Ta by samozřejmě extrémně krátká, měla by trvat minimálně jednou tolik, ale pondělní polední pauza... To je prostě nádhera. Tak si pojďte maličko odpočinout. Já vám děkuju za to, že posloucháte srdcovky pravidelně nebo klidně dneska i poprvé. A když děkuju, tak poděkuju ústy Alanis Morissette. Srdcovka číslo 1. Thank you.

sebe sama v roce 2005. Nejenom co jste měli na sobě, kde jste byli, s kým jste byli, co jste dělali, pracovali jste, chodili do školy, ale zajímá mě, jaký jste měli účes v roce 2005, před 21 lety. Tenkrát hodně frčel Melír i u kluků. Dneska za Melír v kadeřnictví zaplatíte půl království a princeznu k tomu, ale tenkrát jsme si dělali Melír doma sami přes takovou čepici, co v sobě měla dírky. A těma dírkama jste háčkem kovovým protahovali prameny vlasů. Jo? Pak už stačil jenom peroxid, nechat to působit a hotovo. Pamatujete si to? Taky jste si takhle dělali Melír? Jestli ano, tak si určitě vybavíte tu bolest, když vám někdo rejpnul tím háčkem kovovým do hlavy, když vytahával ty pramínky. Když jste potom takhle sundali tu čepici z té hlavy, tak vlastně tam jsme vypadali jak dikobraz, že jo? Jenom takhle ty žlutý, bílý pramínky vlasů tam takhle jako trčely, no pak si šel člověk umýt hlavu a byl šťastný. To bylo celý. 21 let zpátky. Stalo to dohromady 90 korun. Nádhera. Tak pojďme zavzpomínat na dobu Melíru, a to diskotékovou srdcovkou, která v roce 2005 opravdu zbořila všechny hitparády. Tady je na Hit Rádiu srdcovka číslo 2.

0: pravdu nehraje. Takhle. Jiný rádia ji nehrajou. Tady na Hit Rádiu v srdcovkách má jasné místo. Elton John.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Posloucháte srdcovky s Hit Rádiem s Jirkou Pelnářem. Mám tady zprávu velmi zajímavou, kterou musím přečíst do vysílání. Není podepsaná. Asi tuším proč, ale píše se tady. Čau Jirko, díky za dnešní srdcovky. Moje pracovní morálka je na bodu mrazu. Sedím v kanclu, v módu dělejte si, co chcete. Dneska na své zaměstnance nemám náladu. Tak jsem si udělal kafe, zatáhl závěs přes okno, zamknul dveře a dělám, že mám videokonferenci a u toho poslouchám srdcovky. Někdy je ten život ředitelů náročný. Tak hezký pondělí. Jako vážně? To je strašně těžký. To je extrémně těžký. Evidentně, jo. Zamknout se v kanclu a dělat, že tu nejsem, abych měl klid, to je neuvěřitelná oběť. Já teď musím normálně zkontrolovat tady to telefonní číslo, jestli to náhodou nepíše náš ředitel, protože to je, kdyby to psal on, to je úplně jako jeho styl, takhle v pondělí, ale zjistím si to potom. Každopádně ano, ano, nebudu to zlehčovat, chápu, že je to velmi těžký. Máme to těžký v pondělí úplně všichni a možná, že i vy dneska jste jako v módu, hele, je mi to vlastně jako jedno, dělejte si jako co chcete, jo, když někdo přijde, v angličtině je to takový, jako že někdo přijde, něco vám říká, vy mu na to jenom řeknete, whatever, jo, whatever. Tak pojďme si dát dneska pondělí ve stylu whatever. A pokud whatever, tak jediný whatever, který opravdu stojí za to, je od skupiny Oasis. Tady na Hit Rádiu. Čtvrtá srdcovka. Jak jinak než whatever. Tak hezký pondělí.

0: Pokud nepoznáváte Sugar Babes na Hit Radio Run for Cover.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Byla to pátá srdcovka, samozřejmě pokud máte rádi Sugar Babes, tak věřím, že teď vám naběhla i ta husí kůže, protože i tohle je hit, který se velmi často nehraje, což nechápu proč, za mě jako skvělej, výborná, výborná věc. Proto taky byla tady u nás na Hit Radio v srdcovkách. Je pondělí, 12 hodin 25 minut, pondělí je náročný, tak i tak, zkuste si najít malou chvilku jenom pro sebe, jo? Jenom pro sebe. Vemte telefon a udělejte opravdu něco pro sebe. Nechte si zahrát na Hit Radio to, co máte rádi. Co vám zlepší pondělí? Srdcovka na přání bude za chvíli. 777-937-777. Pojďte si dát něco, co vám nejenom zlepší pondělí, ale dá ještě i trošku pracovní morálky, energie, prostě cokoliv, co potřebujete. Ještě jednou srdcovka na přání za chviličku.
2: Tchýně v županu, soused v trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou. Kdo fakt to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Každý

0: Na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Maxi.
2: Noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
1: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Trenirkarla.cz.
4: Hlášení pro lovce slev.
5: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
6: No to není možný.
5: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenirkarla.cz.
7: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
8: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
7: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
8: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
9: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
10: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Na zahradu, na terasu, Titon, Titon. Dlažby, ploty, sluší, všude přitom.
13: Časové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
14: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
15: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
16: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
17: Tiskne, kopíruje, skenuje.
16: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
17: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
18: Tisknu levně CZ.
19: Náplně hned. Prodloužený víkend nebo podzimní prázdniny? Černá Hora pro zážitky. Portážky pro klid. Pec, když chceš všechno na jednom místě. Za pár dní stihneš víc, než čekáš. 3 místa, 3 nálady. 1 ski resort Černá Hora Pec. Výlety lanovkami za zážitky.
20: Stavebniny Dech přináší mega akci. 2+1. Ke každým 2 kusům bílé malíské barvy s tachema IB400 nyní navíc dostanete 3. kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malískou barvu zdarma. Více na Dech.cz.
21: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
22: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
23: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
22: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev Skryté skvosty 2.
23: Inspirace na webu Skryté skvosty EU.
22: Projekt Objev Skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
24: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
0: Je tady teorie, že podzimní měsíce probouzí v chlapech zvířecí instinkty a plodnost graduje. Jsme prostě plný testosteronu. Já jakožto muž bych tomu chtěl říct, že se to nemyslím.
1: Já jsem si myslela, že je to vždycky spíš jako na jaře, ne?
0: To říkám, že s tím nesouhlasím. Takže takhle, jo, pojďme si to shrnout. Jestli si taky přijdete spíš jako srnka, stražená srnka, tak to my jedeme společně.
1: Jako při pondělku jsem i já stražená srnka teďka.
0: No, nejenom při pondělku.
24: Vy jsi snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Green Day na Hit Radio. Myslím, že vám udělali radost. V našich srdcovkách je 12.35.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: A my jdeme na srdcovku na přání. Pobavila mě tady zpráva Lukáše, který píše: čau, jsem mrtvej, potřebuju skútr, dík. A to je celý. Já říkám, OK, jasně. Jestli je nějaká kapela, která dokáže probudit i mrtvýho, tak jsou to jedině skútr. Tak tady je rok 1996. Krásná předělávka původního hitu z 80. let. Srdcovka na přání, na Hit Rádiu. Dejte volume doprava, teď říkám, tohle vás postaví na nohy. In the midnight hour.

Scooter Rebeliel na Hitládiu. Na Hitládiu. 12 hodin 38 minut. Krásná zpráva mi tady přišla. Perfektní hudba po obědě na probrání, na cvičení ideální, nebo když po vás chce šéf přeskočit normy v práci. Super! No tak není zač. Druhá zpráva, ta mě taky pobavila od Pavla a ten píše: čau, Scooter, miluju. Je mi 43 let, nechápu, jak jsem na tohle kdysi mohl tančit. Teď bych měl infarkt. Přesně. To je takovej nátřesk energie, nepochopitelný. No, tak trošku zvolníme tempo, další srdcovky nás čekají zítra, opět ve 12 hodin, teď Taylor Swift, děvčata, pro vás.

0: Taylor Swift v srdcovkách, je 12 hodin 42 minut, posloucháte Hit Radio, s váma Jirka Pelnář. Ve 13 hodin nejnovější zprávy, samozřejmě do 13. hodiny ještě skvělý hity jako Erik Fritz, Shakira, Eva Farna, Mirai. Zároveň je super, že už je pondělí. Já vím, že člověk se takhle jako na to nedívá, ale my jsme na tohle pondělí strašně čekali, protože dneska nám začíná týden, ve kterém vám na konci v pátek rozdáme 50 000 korun na ruku. A to v naší hře Kdo pak to zvoní ve snídaní šampionů. Podrobnosti na webu hitradio.cz.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Děky a polštáře. Prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: Radíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do pařížský.
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
10: Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
10: Elitedate.cz.
12: Datart uvádí Dny Marian.
13: Dny Marian, jo.
12: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
13: No to je sen.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
15: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
16: Rekutech. Peníze včas, když se tam rád vracíš.
14: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
17: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomysl.cz.
18: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
19: Tiskne, kopíruje, skenuje.
18: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
19: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
20: Tisknu levně CZ.
21: Náplně hned.
22: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
23: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
24: Když jde o zdraví.
22: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
23: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
25: Dny Marian v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Marian a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
26: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Generálním partnerem reprezentace je ČSOB.
27: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech.
0: Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
1: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
2: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto, a to i v Direct Auto Olomouc. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Spirits s hitem Call on Me. Doporučuju, najděte si videoklip, ale asi se na něj, chlapi, nekoukejte ve firmním počítači. 12.58, dáme si nejnovější zprávy. Lucie je připravena, ještě předtím aktuální pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, trasa Žamberk, Červená voda u Šedivce. Havarovalo osobní auto s nákladním a místo je s opatrností průjezdné. V Úpice se došetřuje srážka osobáku a motorky a projíždí se jedním pruhem. Vaše dopravní info volejte na 801 10100.
2: Úpa Janky Pec, pojď pracovat na kopec. Úpa Janky Pec, pojď pracovat na kopec. www.skiresort.cz.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Dvůr Králové, pozor! 22. září máme v Ardonu vedle Datartu 20% slevu na vše. Vyberte si oblečení a obuv do práce nebo do přírody. Ardon Dvůr Králové. Jen 22. září nakupujte s 20% slevou.
5: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
7: Debutik, nový filmový festival v Trutnově 1. až 4. října. Začínáme 90. ročníkem. Debutik, jsme festival, který mládne.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Operátor O2 má od 9 ráno výpadek pevného internetu a internetové televize OnePlay. Důvodem je poškození sítě při výkopových pracích. Problémy hlásí uživatelé z celého Česka. Společnost výpadek potvrdila na síti X. Začal týden hokeje. Další ročník náborové akce pro malé sportovce potrvá do neděle. Dětem je k dispozici 150 klubů po celé republice. Rodiče se seznámí s detaily tohoto sportu a děti se vyzkouší i různá cvičení. Popisuje manažer projektu Pojď hrát hokej Tomáš Kres.
10: Mají tam hrazdičky, ty co na mě vůbec brusly, ty co prostě už trošičku na tom umí stát. Tak bez hrazdiček, je tam soubor různých her. Lidi tam i ukázku hokeje, takový druhý třídy. To dítě by měl jít na naše stránky Pojď hrát hokej CZ. Tam je rozcestník, kde si zadají, prostě kde bydlí a on jim to navede na nejbližší zimní stadion a stačí přijít.
9: Akce je určená pro děti od 4 do 10 let, ti navíc dostanou i motivační dárečky, jako jsou třeba kulichy nebo náramky. Americký hamburger už není levným jídlem. V New Yorku, Washingtonu nebo Kalifornii už není výjimkou burger za $30, tedy zhruba 600 korun. Hlavním důvodem je prudké zdražení hovězího masa. Americké chovy sužuje dlouhodobé sucho a počet kusů skotu je nejnižší za posledních 75 let. Teď se ještě podíváme k nám.
11: My na Černé hoře vyrážíme do Trutnova, kde se chystá velká proměna lokality Nový Křižík. Vzniknout tady má přes 300 bytů, taky nová knihovna, park i prostor u řeky Úpy. Součástí návrhu je také menší autobusové nádraží s podzemním parkováním. Jen tak to nebude. Realizace potrvá několik let.
12: Jsme koupelny Syrový, firma s rodinnou tradicí přinášející aktuální světové trendy. www.koupelnysyrový.cz. Designové koupelny pro každý den.
11: Žádný slejvák to nebude, ale pár přeháněk ve východních Čechách teď odpoledne spadne na teploměru 13 až 17 stupňů Celsia, na horách kolem osmičky.
13: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Je pondělí 13 hodin 3 minutky, máte po obědě pocit takzvané gastrodemence, buďte v pohodě, to je prostě naprosto normální, člověk se jako nají, pak se mu nic nechce, v tomhle počasí navíc ideálně by si šel i jako lehnout, to je jenom v tom dokonalém světě, to se u nás jako nestane, ale můžeme si alespoň to odpoledne zpříjemnit tím, že si budete poslouchat hudbu, kterou máte rádi a to uslyšíte vždycky jenom tady u nás na Hit Radio. Co jsem pro vás nachystal? Skvělý mix, jo? Takhle, kdybyste teď přišli do nemocnice, že potřebujete infuzi a já byl doktor a napíchnu vám kapačky, tak vám přesně do toho dám. Jay-Z, Alicia Keys, Teddy Swimse, Krištofy a Davida Guettu. Takhle dohromady do jednoho mixu. Tak, natáhněte ruku, já napíchnu kanilu a tady to máte. Tohle je energie na pondělní odpoledne. Tohle je Hit Radio.
13: Hit Radio Černá Hora.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Má baby, žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti.

nasýtěný a taky příjemně utahaný, ideální na pondělí. Tedy Swims, Loose Control ve 13 hodin a 14 minut. Pokud potřebujete probrat, tak samozřejmě ještě taky trošku zrychlíme tempo. Každopádně mám pro vás teď takovou malou challenge, co byste si mohli vyzkoušet s kolegama v práci. Dneska je to přesně 36 let, co padl světový rekord v rychlostní mluvě. Znáte někoho, kdo fakt jako mele pantem? Kdo prostě se nadechne a bum a jede, že nestíháte? Tak pozor, jo. Za 56 sekund, tenkrát před těma 36 lety, bylo vysloveno 595 slov. 595 děleno 56, to je skoro 11 slov za vteřinu. To musela být žena. To je normální. Znáte nějakou takovou, co by to zvládla? Jo? A proč zrovna vaše máma? Ne, ale 595 jako na rovinu, to je nesmyslné. Takhle, ještě si dovedu představit 595 nadávek za volantem. To ano, to jako rozhodně, v pondělí určitě, ale za 56 vteřin, tak to vůbec, to je prostě macec. Já třeba v pondělí za 56 vteřin nenapočítám ani do 50. Jay-Z, Alicia Keys, schválně, vemte stopky, zkuste si něco říct a klidně mi napište, kolik vám...

0: Justin Bieber a Ed Sheeran, ten samý Ed Sheeran, co teď dostal ban. Jo, normálně jsem kolej něj, točí úplná hysterie. V Irsku ho z playlistu úplně smazalo jedno rádio. Eda Sheerana. Proč? Protože málo mluví o Gaze. Takže politika. Ale pozor, jo, ten paradox. Oni ho nestopli, protože říká své politické názory, ale protože je neříká. U nás je to obráceně, že jo? Své o tom ví třeba Tomáš Klus. No nic, Ed Sheeran si tím teď hold bude muset projít a možná hledat svoji fanouškovskou základnu jinde. U nás na Hit Rádiu jí má určitě. Tak ještě třeba může zkusit okolní země, nevím, Polsko, v pohodě. Může zkusit Německo. I když tam by se asi musel přejmenovat z Eda na Achmeda. Tohle jsou Imagine Dragons. Dáme si za chvíli tady na Hit Rádiu. Tak buďte s námi.
1: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho, prostě funguje.
2: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
1: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
2: Stylový, pevný, bez keců.
1: Deflé.cz, nábytek s charakterem.
2: Když už bydlíš, tak pořádně.
1: Deflé, dvě E na konci.
3: Kadeřnický salon Perfekt v Hradci Králové představuje
4: Butik salon Professional Treatment.
3: Hloubkové ošetření a regenerace vlasů nejmodernějšími technologiemi.
4: Kryokur, terapie chladem. Při minus 15 stupních Celsia uzavírá aktivní látky Keratry a Pure přímo ve vašem vlasu. Dokonalá hydratace a anti-age účinek. Hodné i pro velmi jemné vlasy. Rychlé a efektivní výsledky.
3: V jedinečných privátních prostorech určených pouze pro vás a vašeho specialistu.
4: Sledujte Instagram kadeřnictví.perfekt a www.kadeřnictviperfekt.cz.
5: Znáte to pořekadlo? Kola dělají auto. U nás v Ronalu věříme, že stejně tak kvalitně ohodnocená práce dělá lepší život. Jsme přední dodavatel a Lukol pro světové automobilky a hledáme právě vás. Nabízíme nadprůměrný plat a zázemí renomované švýcarské společnosti. Kola dělají auto. Ronal dělá kola. Přijďte pracovat k nám. www.ronalgroup.com.
6: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
7: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxů po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
8: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
9: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
8: Jedu ale jen na čerpačku.
9: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
10: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
11: Není to jen fest, je to Royal Fest. Royal Fest. Pevnost Josefov ožije hudbou a vy můžete být u toho. Šimon Ob. Michal Hruza, opět Hradeček a Faktoriál Orchestr. Přijďte s rodinou i přáteli oslavit 900 let Jaroměře. Vstupenky za pouhých 299 korun právě teď na SMS Ticket. Royal Fest. Pevnost plná hudby.
12: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
13: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
14: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
15: Když jde o zdraví.
13: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
16: Ne, můj oblíbený hrnek.
17: Tak tohle není dobrý začátek dne.
18: No to snad ne.
19: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
15: Allegria dny jsou tady.
19: Se slevou 7% na zážitky.
15: Zážitkové restaurace,
19: pobytové zážitky,
15: adrenalin,
19: automoto a mnohem víc.
15: U nás si vybere opravdu každý.
19: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Allegrii.
15: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
19: Nejlepší dárek je zážitek.
20: Firma na zážitky.
19: CZ.
21: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
22: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
23: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl CZ. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
24: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: tohle je hit, který spojuje generace, protože samozřejmě v 70. 80. 90. tak se to hrálo, teď 21. století, rok 2026, hraje se to taky, akorát v trošku jiným hávu. Ale je krásný, že tohle je to, co nás spojí dohromady. A co nás taky pojí dohromady a taky se hraje trošku jinak, tak to je fotbal. A pozor, český fotbalový nároďák tak opět bude mířit na fotbalové trávníky. Čeká nás dvojzápas. Budeme hrát dva zápasy doma, hrajeme 26. září proti Chorvatsku a 29. září proti Anglii. Pak tam máme ještě Španělsko. Jo, tohle je prostě jako skupina smrti. Na druhou stranu zase můžeme být vlastně jako rádi za to, že se kluci probojovali do Ačka Ligy národů a že takovýhle mega světový týmy se dostanou sem k nám do Česka. No, doufám, že přijdete fandit. Těším se na vás s mikrofonem na stadionu jako každý domácí zápas fotbalový repre a navíc se na vás taky budu těšit i v průběhu mezi zápasama a to v jednotlivý dny v Repre Fanfestu. Bude to úplně poprvý, co Repre Fanfest bude od 26. do 29. To znamená, že i ve dny, kdy se nebude hrát, tak Fanfest bude. Můžete se těšit na autogramiády hráčů, otevřený trénink a taky partnerské zóny. Vstup je pochopitelně zdarma. Takže ještě jednou, 26. až 29. Repre Fanfest. Je to samozřejmě před stadionem, hraje se to ve Fortuna aréně a 26. nás čeká zápas proti Chorvatsku, 29. zápas proti Anglii. Buďte u toho s náma.
1: Partnery reprezentace jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.

0: Planeta, anebo taky Around the World. Je 13 hodin, 43 minut, jestli si taky chcete zpívat la la la la a dát si třeba klidně týden, dva, možná vlastně i měsíc volno v práci, tak můžete, my vám to zaplatíme. 50 tisíc korun na ruku je totiž ve hře už tento pátek, a to v naší hře Kdo pak to zvoní? Ve snídaní šampionů funguje to tak, že se prostě přihlásíte do hry, pak v 7 hodin ráno posloucháte Hit Radio, jakmile ve snídaní šampionů zazní zvonek na dveře, tak vy máte 30 vteřin na to, abyste otevřeli. Jakože reálně, teď ne virtuálně, ale reálně otevřete prostě jako dveře u vás doma a když tam budeme stát, tak vám ty peníze dáme. A my tam opravdu jako stojíme. Jo? Každý den jsme u vás doma, jo? Nebo u vašich sousedů. A když nám otevřou, tak minimálně 5000 dostáváte na ruku. Pokud nikdo neotevře, tak další den dáváme 1000 vždycky navíc do banku. To podstatné je, že je úplně jedno, kolik bude v banku ve čtvrtek, protože v pátek je to jasný, v pátek se prostě hraje o 50 000 korun. Podrobnosti najdete na našem webu hitradio.cz. No a kdyby náhodou jsme u vás zazvonili zítra ráno, tak zítra ráno je ve hře 8000. Tak držím palce.
1: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na Sázíme lesy nové generace CZ.
2: Paši, čas půjdeme ven.
3: Hned jak přijde balík z V-Martu, objednala jsem ti nové sovčelky a bundu. Ty totiž fakt nepromoknou.
2: A vzala si ty s dinosaurama?
3: Jasně, že jo. Přihodila jsem tepláky, mikču i čepici s nákrčníkem. Budeš celý dinosauří.
2: Hustý.
3: Podzimní výbava z V-Martu. Tepláky s dvojitými koleny, mikiny, nákrčníky, čepice i sovčelové soupravy. Najdete je na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
4: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Získejte slevu 20% na prémiový český nábytek Mikulík. Sefir letos slaví 20 let a rozdává dárky. Za nákup ve dnech 24. až 26. září získáte los do soutěže o hodnotné ceny. Oslavte výročí s námi a vyhrajte. Kdo chce domov na míru, nakupuje v Sefiru. www.sefir.cz.
5: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Když chcete nakupovat, dát si kávu nebo si jen dopřát chvilku pro sebe, najdete tu vše na jednom místě. Aupark. Aupark. Vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se.
6: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
7: Tiskne, kopíruje, skenuje.
6: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
7: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
8: Tisknu levně CZ.
9: Náplně hned.
10: Hola, hola. Opočno volá. Jsme PZP Heating, úspěšný výrobce tepelných čerpadel a právě teď rozšiřujeme výrobu a hledáme nové zaměstnance do výroby a logistiky. Všechna volná pracovní místa najdete na našem webu pzpheating.cz. Nabízíme jistotu a stabilitu zavedené společnosti, která vyrábí produkty s budoucností. Přidejte se do týmu PZP Heating v Opočně i vy.
11: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8 500 korun na zdraví?
12: No jistě.
11: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
12: No jistě.
11: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
12: No jistě.
11: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Lásko, jaký bys chtěla auto?
15: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
14: Ale já myslel, jakou barvu.
15: Barvu? Já tak to nevím.
14: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
16: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
17: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
18: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon.cz.
19: To je furt zima, teplo, zase zima, pak teplo. Střídá se to u tebe jak ve stanici metro.
20: Protože potřebujeme odborníka a ne tebe.
19: Hele, tepelná čerpadla Vlasák. 30 let zkušeností, topení, klimatizace a tepelná čerpadla Panasonic a další špičkové technologie. Spolehlivý servis, čistá montáž.
20: Tepelná čerpadla Vlasák. Když je doma líp než venku.
21: Under Armour makes you better.
22: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Obě perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
23: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hit Rádio.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

0: éteru další odpolední hodiny Linkin Park na Hit Radio. Hned po 14. si dáme například Chinasky, taky Huntrix a jejich Oscarový hit. No a čeká nás i náš pořad Pravda nebo Bullshit. Ještě předtím aktuální doprava. Tak snad to na silnicích teď taky nebude. Bullshit. Plný.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, tak nehoda na trase Žamberk Červená voda u Šedivce by měla být už odstraněna. Na silničáře v tuhle chvíli narazíte na příjezdu do Moravské Třebové směrem od Mohelnice, taky na příjezdu do Svitav směrem od Brna. Vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.co-pilot.cz.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz. A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
5: Jsem rodina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
7: Hey, this is Ava Max. All the hits.
8: Debutik, nový filmový festival v Trutnově 1. až 4. října. Začínáme 90. ročníkem. Debutik, jsme festival, který mládne.
4: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Denková. Topná sezona se rozjíždí, teplárny reagují na výrazný pokles teplot v tomto týdnu, kdy budou na většině území splněny podmínky pro zahájení vytápění. Termín je tak podobný jako v loni a odpovídá průměru za posledních zhruba 15 let. Uplynulá topná sezona byla intenzivnější než v předchozích letech, meziročně byla chladnější o 5%. Voliči obdrží hlasovací lístky do svých domovů nejpozději v úterý 6. října. Zpravidla to ale bývá i dříve. Jak budou lístky vypadat, popíše mluvčí ministerstva vnitra Adam Rozler.
10: Hlasovací lístek pro komunální volby je specifický tím, že všechny volební strany jsou uvedeny v oddělených sloupcích na jednom lístku, často i obou straně. Tam, kde se souběžně konají i senátní volby, tak dostanou voliči sadu lístků, kdy každý kandidát na senátora je uveden na samostatném lístku.
9: Hlasovací lístky pro senátní volby budou mít v prvním kole barvu žlutou a lístky pro volby do zastupitelstva obce budou šedé. V roli velkých favoritek vstoupí zítra české tenistky do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové. Tým kapitánky Barbory Strýcové otevře soutěž pro 8 nejlepších týmů čtvrtfinálovým soubojem s Velkou Británií. Hrát se bude v 11 hodin našeho času. Vítězky pak narazí v další fázi na Španělsko nebo Kazachstán. A teď se ještě podíváme k nám.
11: S kufrem plným kradené nafty ujížděl po D11 24-letý cizinec. Daleko se nedostal. Policisté ho na dálnici zastavili a v autě našli kanistry, v nich 220 litrů nafty. Dalších 20 litrů měl v nádrži. Muž kradl na staveništi u Choustníkova hradiště. Soud ho z naší země vyhostil.
12: Jsme koupelny Syrový, firma s rodinnou tradicí přinášející aktuální světové trendy. www.koupelnysyrový.cz. Designové koupelny pro každý den.
11: Žádný slejvák to nebude, ale pár přeháněk ve východních Čechách teď odpoledne spadne na teploměru 13 až 17 stupňů Celsia, na horách kolem osmičky.
13: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Ve 2 hodiny odpoledne nás na Hit Radio čeká další díl našeho pořadu Pravda nebo Bullshit. To znamená, že opět budeme probírat téma, které tady mám od vědců. Budeme zjišťovat, jestli vědci opravdu mají správný pohled na svět, a nebo je to všechno úplně jinak. Připravte si telefony a vaše názory budete je potřebovat.

0: Oscarový hit na Hit Radio Huntrix a Golden je 14 hodin 5 minut, posloucháte Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Každý den si tady ve 2 hodiny vždycky povídáme spolu velmi otevřeně. Bez obalu, často na tenkém ledě. Ve středu máme roletu dvojsmyslů, to je jako víc než tenký led. Tam mám pocit nejenom, že to křupe, ale že už občas jsem se jako namočil v té studené vodě. Ale dneska tak máme pravda nebo bullshit pořád. A já tady mám další téma od vědců. A naším úkolem bude zjistit, jestli je to pravda anebo ne. Nic složitýho. Dneska to máme tak, že
1: vědci
0: tvrdí, že třetina Čechů trpí potřebou odkládat práci. Vyloženě trpí. Co to znamená v praxi? V praxi to znamená, že prostě asi bychom to možná i chtěli udělat, víme v hlavě, že bychom to měli udělat, ale potřebujeme to odkládat úplně na poslední chvíli a nechat to opravdu až ve chvíli, kdy to všechno začne hořet. Už nás to i trošku pálí a pak teprve na tom začneme pracovat. Jasně, potom třeba den nespíme, ale všechno to uděláme najednou. A vlastně kolikrát to uděláme i dobře, jo? Ne vždycky, ale uděláme. Já třeba sám za sebe můžu říct, že do této třetiny rozhodně patřím, jo? Někdo tomu říká prokrastinace, já tomu jenom říkám, že jsem línej, ale mám to už tak zažitý, že vím, že na to mám ještě týden, 3 dny, 1 den, zítra to je, tak večer prostě jako začnu. A jedu klidně celou noc, ale udělám to. Na základní škole jsem to takhle měl i s domácíma úkolama, prostě přestávku před hodinou se to všechno stihlo. Učil jsem se na poslední chvíli a vlastně celý život s tím takhle jako procházím. Takže za mě rozhodně ano. Jak to máte vy? Jste v této skupině? A nebo si myslíte třeba jenom, že třetina je až moc velké číslo? A nebo naopak malé? Dejte vědět 777-937-777 a prosím pěkně, pište hned, jo, tohle nenechávejte na poslední chvíli. Máme na to jenom 2 hity. Tím prvním budou Činasky.

0: spolu popovídat.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Věci.
0: Tvrdí, že třetina Čechů trpí potřebou odkládat práci. Co si o tom myslíte? Je tady spousta zpráv na WhatsAppu 777-937-777. Tohle mě hodně jako pobavilo od Martiny. Ahoj, jsem stejná jako ty a celý život se držím svého vlastního pořekadla. Co můžeš udělat hned? Odlož na poslední chvíli. Tohle zbožňuju, to je fakt skvělý. Další. Ano, tak takhle to přesně mám, je to pravda, pod to se podepíšu, dost věcí odkládám a pak, když to udělám, tak si říkám, proč jsem to neudělal hned, teď to nic přece nebylo. No, to známe všichni, máme tady i nějaké hlasovky, tak schválně.
2: Já si myslím, že v tomhle jsou odborníci chlapi. Aha. Nemusí se jim to připomínat každý rok, že aby to udělali. Já třeba už pár let čekám, až mi partner dodělá perkolu. On mi říkal, že to stihne do 80. Ale já tenkrát myslela, že to stihne do 80 let mojí maminky. A mamince už je 85 a pergola pořád není hotová.
0: Jo, jo, to chápu. To je, kdybych to bylo u nás doma, ale tak to je koníček, že jo, tam není práce. Ale tohle je taky zajímavý. Můj bývalý odkládal 10 let rozvod. A jak si se k tomu dokopal až s jinou? Asi potřeboval ten správný impuls. Teď s odstupem času jsem vděčná. Taky jako zajímavý, taky ze života. Ano, to je prostě jako prokrastinace v každém odvětví a v každém věku. Tak co, co si myslíte?
1: Věci.
0: Tvrdí, že je to tedy třetina Čechů. Je to reálný číslo? Je to málo? Je to moc? Jak to máte vy? Ještě dáme jeden song a těším se na vaše zprávy. 777 937 777.

0: na Hit Radio ve 14 hodin 22 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A původně jsem tady na to rozuzlení chtěl jít po první písni, ale když dohrála Adele, tak jsem si říkal, že ještě jednu počkám. Udělám to potom. A to je vlastně jenom asi důkaz toho, co tady dneska řešíme, protože
1: vědci
0: tvrdí, že třetina Čechů trpí potřebou odkládat práci, ale že to opravdu jako vyžadujeme, že to potřebujeme k tomu, aby jsme vůbec tu práci mohli udělat a kolikrát, aby jsme se na ní soustředili a vlastně jim třeba udělali i jako dobře, jo? Pod tlakem vznikají diamanty, to se říká, to je jasný, to víme. A tak jsem se ptal, jak je to u vás a vypadá to, že nenašel jsem tady jednu jedinou zprávu na WhatsAppu. Že by to někdo dělal jinak, než my ostatní, co všechno píšeme, že jedeme všechno až na poslední chvíli. Jo, tady. Čau, prostě, jak se říká, co můžeš, odlož na zítra, máš dva dny volno. Pavel, no jasně, pochopitelně. Ahoj Jirko, já jsem celoživotní chronický prokrastinátor. Jana, já ani chápu. Já jsem dostal knížku Jak bojovat s prokrastinací. Přečtu si zítra.
2: Až.
0: Co se k tomu nedostal? No, takže pojďme to zkrátit. Tady si myslím, že
1: vědci
0: asi pravdu nemají. Souhlasím tady s další zprávou, kde se píše, já bych i věřil, že je to půlka a ne třetina. Takže já si myslím, že vědci v tomhle případě nás Čechy vůbec neznají. Protože jestli my něco jako umíme, fakt jako dobře, tak je nechat tu práci na potom. Tak se tím říďte, vždyť je pondělí. Máme před sebou ještě celý pracovní týden.
1: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Pak to zvoní. 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Pak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu. Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
3: Zahrada v Košťanech na Teplicku za 900 tisíc. Rodinný dům v Karviné Frištátu za 5 milionů 950 tisíc. Rodinný dům v obci Kámen na Pelhřimovsku za 3 miliony 490 tisíc. Rodinný dům v Dolanech Plzeň Sever za 6 milionů 999 tisíc. A byt 3 plus 1 ve Vsetíně za 4 miliony 350 tisíc korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Atención! Jen

0: jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz. Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
1: Každému říkám, že nejlepší dřevomateriály a hoblovaná prkna mají v Hapexu. A všichni na mě zírají, jak na vidru vybíjce. To nesmějte se, tohle není žádný kameňák. To je čistá pravda. Pro exotické dřevo, sibiřský modřín a terasová prkna k bazénu či na terasu. Jedině do Hapexu. A pokud nemáte čas přijet na prodejnu do Hradce Králové, můžete nakoupit vše na e-shopu www.hapex.cz. Hapex. Máme víc, než si myslíte.
2: Zahradní technika Duberec. Nové i repasované zahradní traktory, malotraktory, komunální stroje, náhradní díly a elektrická auta. Zahradní technika Duberec u Dvora Králové nad Labem. www.zahradnitechnikaduberec.cz.
3: Existuje prý kouzelné místo, kde legendy ožívají přímo před očima. Tomu místu se říká Zapomenutý ostrov.
4: Je to awesome!
3: Animovaná novinka od tvůrců série Jak vycvičit draka vypráví o dvou kámoškách, které se na tomhle místě ocitnou. A vy tam můžete vyrazit s nimi.
4: Jdeme!
3: Zapomenutý ostrov. Multikine Sinestar od 24. září.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
8: Randíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do pařížský?
8: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
11: Elite Date, seznamka pro vztah.
12: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
11: elitedate.cz.
13: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá kovoagrex.cz. kovoagrex.cz.
14: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
15: Rekutech. Férový šéf. Čisté prostředí.
16: Rekutech. Peníze včas,
17: když se tam rád vracíš.
14: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
18: Knihovna Maitreya.
19: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
18: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
20: Nyní i jako audiokniha.
21: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
22: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: hodin 35 minut. Tady si tak pořád projíždím všechny zprávy, které posíláte na WhatsApp Rádia 777-937-777 nebo i mě na Instagram přímo do zprávy. A našel jsem tady krásnou zprávu a to je fotka z O2 Areny z Davis Cupu od našeho výherce Michala. Já jsem strašně rád, že Michal tam dorazil, že si to užil a že vám takhle můžeme dělat radost. Jo, o lístky na Davis Cup, který se po 13 letech hrál v O2 Areně, tak o ty jsme hráli tady v čase mezi 12 a 15. No, kluci to zvládli. Bylo to teda neuvěřitelný, nervy drásející, fantastická atmosféra. To je jako, tady aspoň ten světový tenis vidí, o co opravdu minimálně v Česku přichází tím, že udělali teda ten nový systém celého turnaje Davis Cupu. Když tedy 8 týmů odjede někam pryč a tam to prostě celý odehrajou a bohužel prostě ta atmosféra tam není taková, jako když se to hraje to finále v zemi jednoho z těch finalistů. No, nedá se nic dělat. Každopádně, my jsme to zvládli, ale taky to zvládlo Slovensko. To zažívalo úplně stejnou euforii, možná na Slovensko ještě o kousek vyšší. Když postoupili přes Řecko, tak budeme držet palce. No a aby jsme to měli kompletní, tak holkám začíná finále kdysi dávného Fed Cupu, teď už tedy Billie Jean King Cupu, tak začíná zítra, tak budeme držet palce. Děvčata jsou tam a je to takové tenisové želízko v ohni. Takový tenisový, žhavý tenisák. Takže ne, budeme držet fakt jako palce. Holky na to mají. A vlastně naši kluci taky. Hit Radio fandí tenisu.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Čech.
2: Jako kozy na silnici?
3: Ano, normálně jsem to objela. Byla jsem zrovna na nechty.
2: Ale tak to je kuriozní teda příběh. Jedete na nechty a potkáte kozy.
4: A nejste na těch nechtech ještě právě teď vlastně?
3: No, to jsem.
4: Vyhráváte plnou nádrž od Hit Rádia Černá Hora, tak velice gratulujeme. Je to teda pod podmínkou, že budete muset pochytat ty kozy, až pojedete na zpátek.
3: No, jestli tam budu, tak...
5: Zlepši si náladu.
1: Hit Rádio Černá Hora.

0: hezky popisuje jedním slovem celou tuhle partu. Amazing. Ano. Jestli je někdo amazing, tak jsou to Aerosmith. Na Hit Radio ve 14 hodin 42 minut jsme si užili tuhle nádhernou 4,5 minutovou věc a vlastně je to taková jako hezká pozvánka na srdcovky, které vás opět čekají zítra ve 12 hodin. Já se v něj na vás budu těšit. Klidně můžete psát i takhle jako v průběhu dne, co byste v srdcovkách chtěli slyšet. Určitě to nějak jako vymyslíme. Mám tady nějaký kontakty, něco to tady dokážu zařídit. Dělám si legraci, tvoříme spolu ty srdcovky. A věřím, že to je ten důvod, proč vás to tak baví. Protože slyšíte přesně to, co máte rádi. Za chviličku, taky to, co máte rádi. A možná i vaše děti. Rose a Bruno Mars a PT. Nebude chybět ani Anastasia. A od 15 hodin naše odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář, přeju klidný pondělí. A zítra ve 12 tady na Hit Radio. Naslyšenou. Tak se smějte.
1: Trenírkarna.cz.
2: Hlášení pro lovce slev.
1: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
3: No to není možný.
1: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
4: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho, prostě funguje.
5: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
4: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
5: Stylový, pevný, bez keců.
4: Deflé.cz, nábytek s charakterem.
5: Když už bydlíš, tak pořádně.
4: Deflé, dvě E na konci.
6: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kracna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin na turbíny.cz. Turbíny.cz.
7: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
8: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
7: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na VOZP.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
11: Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
14: Tomas Arsov v Tetě?
13: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
14: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
13: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
15: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
16: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
15: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
16: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
17: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
18: www.projektantbudoucnosti.cz.
3: stavebniny DEK přináší mega akci 10 plus 1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz.
18: Deprese z narozenin? Další svíčka na dortu? Dopřejte si terapii módou v hradeckém Futuru. Doporučuje jí 9 z 10 žen každého věku. Futurum Hradec. Prostě lepší móda.
19: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
20: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na Hitrádiu Černá Hora. Aktuálně pozor za Dolní Branou, tedy Trutnovsko. Směrem na Studenec je bouračka osobního auta. A taky u Ústí nad Orlicí na příjezdu do Kerhartic od Hrádku je bouračka. Nehodu tady měl motorkář, takže počítejte s omezením. Vaše dopravní info volejte na 800 1100.
1: Úpa Janky Pec, pojď pracovat na kopec. www.skiresort.cz. Potřebujete něco spojit? Jsme firma Hašpl. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Hašpl. Žijeme spojováním. Více o nás na www.hašpl.cz. Hašpl.cz.
2: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
3: No jo, a zas to musím řešit já.
4: Tak příště domo.
5: Domo.elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Přátelé, přijďte si užít sváteční odpoledne plné vína, hudby a zábavy. Svatováclavské vinobraní na Vyšičkách v Lázních Bělohrad. Pondělí 28. září od 13 hodin.
9: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
8: Bělohradská sýpka. Stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
10: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
11: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: právě pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Kdo teď má plné ruce práce, tak to jsou kominíci. 8 z 10 oslovených už má volno až v prosinci, někteří dokonce až v lednu. Kontrola komína se přitom dá udělat kdykoliv během roku, jenže většina z nás se na to vzpomene až ve chvíli, kdy začne být venku zima. No a pozor, s návalem zájemců se objevují i falešní kominíci, takže pozor na podivně levné nabídky a kontroly pouze na oko. Co zdražuje, tak to jsou hypotéky. Úrokové sazby jsou nejvýš za poslední dva roky. Ještě na jaře se přitom čekalo, že půjdou dolů. Teď bankám prodražuje financování geopolitická nejistota, dražší ropa i nervozita na trzích. Podle odborníků proto můžou sazby v příštím půlroce dál mírně růst. To u nových nebo refinancovaných hypoték může znamenat splátky vyšší o tisíce korun. A teď na Černé hoře zamíříme k Moravské Třebové. Stará silnice přes hřebeč je už skoro čtvrt roku zavřená a otevření se zatím neplánuje. Problémem jsou nebezpečné padající stromy. Jejich kácení komplikuje ochrana přírodní rezervace. Trasa přitom slouží jako důležitá objížďka při uzavření tunelu na hlavním tahu 1/35. Pardubice Karlovy Vary 5-2. Karlovarskou energii zhasl 3 body útočník Pardubic Jáchym Kondelík. Honza Mandát asistoval u 2 branek a po zápase teda moc spokojený nebyl.
1: Těžko se mi to hodnotí, protože jsme vyhráli, tak bych chtěl být pozitivní, ale nebylo to dneska ono. Chyba nám trošku šťávání přišlo. Jsme samozřejmě strašně rádi za 3 body, ale víme, že v úterý nám prostě takovýhle výkon stačit nebude a musíme být lepší.
0: Dynamo zítra přivítá Liberec, no a liberečtí Tygři budou soupeřem Hradeckých Lvů ve čtvrtek. Včera Hradec Králové ztratil body po porážce 1-3 v Brně. Podle Anderse Kocha chyběla hlavně efektivita v zakončení.
2: Jsme Koupelny Syrový, firma s rodinnou tradicí přinášející aktuální světové trendy. www.koupelnysyrový.cz. Designové koupelny pro každý den.
0: O víkendu nám babí léto vyžene teploty ke 20 stupňům Celsia, ale v týdnu po ránu budou přízemní mrazíky. Je to takový teplotní kontrast. No teď v noci budou teploty mezi 4 až 7 stupni, zítra přes den na horách kolem 7. Dole 13 až 17 stupňů a většinou zítra čekáme polojasno až oblačno.
3: Hit Radio Černá Hora.
4: Buongiorno, je tady odpolední show na Hit Radio Černá Hora.
5: Zaváhal si chviličku, no, dobrý
4: den. Já mám dneska špatný den. Ráno, čověče, zapnu telefon, outučko měl nějaký výpadek signálu, vůbec mi to nefungovalo. Pak si tady před rádiem chci dát kafe, celá ulice, výpadek bez elektriky. Co to je?
5: Chceš kafe?
4: Chci kafe.
5: Tak já ti doběhnu.
4: Tak jo, a k tomu muzika, Brand Reins, anebo J.

0: vrchlabí, nebo u vrchlabí se o víkendu děli velký věci. Na internetu je teďka velkým trendem video, kdy letadlo bez křídel jede po kruhovém objezdu. Co se to tam u vás ticha zděje? Letadla na kruhovém objezdu.
1: No, ty narážíš na to, že jsem zvrchlavý.
0: Ano.
1: A takhle jako nás nic moc nepřekvapí, jo? Rolba na silnici, polský lyžař, nebo jelen někde na kruháči. Ale je teda pravdou, že tohle bylo velký. Já teda se přiznám, že jsem o víkendu na pivu potkal kamaráda, který se tetelil, že poprvé v životě letěl letadlem, že to byla pro něj velká událost, velký zážitek. A když jsem viděl to video, tak jsem si chtěl jako zazumovat ten kokpit, jestli tam neuvidím, nedej bože, jeho ksicht. A není to tam teda vidět, takže ano, velká událost. Kdo to byl? To se neví.
0: To se ani nedozvíme, protože to letadlo samozřejmě nemá SPZky.
1: Ano.
0: Pokud ho nezastavili strážníci, vaši vrchlapští, tak se to asi nerozklíčuje. Ale pozor, jo, do zatáček bez těch křídel, to je asi nic moc, ale vem si, jak to musí letět po rovině.
1: Někdy se zastav, tohle se dá vidět jenom ve vrchlabí na kruháči.

0: Posloucháte Hit Radio Černá Hora, pondělní odpolední show Ondra Petr.
1: Dneska jsem koukal, že je to 36 let od doby, co padl ve světě rekord v rychlomluvě.
0: V rychlomluvě?
1: Ten rekord padl za 56 vteřin. Zkus si tipnout, kolik to bylo slov tenkrát.
0: Ježišmarja, za 56
1: vteřin. Za 56 vteřin.
0: No když se my dva rozjedeme, tak to může být hodně
1: slov. Je to skoro 600 slov.
0: Oh.
1: Když si představíš, že za 56 vteřin máš říct 600 slov, tak říká se, že jo, že Eminem... Ale to je pomalý. Tento určitě nebyl, každopádně, jestli to byla nějaká jako rychlo abeceda třeba, nevíme.
0: Těžko říct. No tak se to můžeme dneska vyzkoušet.
1: Pojďme na to. Během reklamního breaku ideální příležitost.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Maxi.
4: Noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
3: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
6: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
7: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
6: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
7: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
8: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
9: Jsem hrdina.
10: Co tady blbneš?
9: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
10: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
9: Vše na 211.cz.
10: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
9: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
11: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
12: Na zahradu, na terasu, Titon. Dlažby, ploty, sluší, všude Titon.
13: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Ditonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradex nyní se slevou víc než 17%. Více na tradex.cz.
14: Není to jen fest, je to Royal Fest. Pevnost Josefov ožije hudbou a vy můžete být u toho. Šimon Ot, Michal Hruza, opět Hradeček a Faktoriál Orchestr. Přijďte s rodinou i přáteli oslavit 900 let Jaroměře. Vstupenky za pouhých 299 korun právě teď na SMS Ticket. Royal Fest, pevnost plná hudby.
15: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
16: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
17: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Když chcete nakupovat, dát si kávu nebo si jen dopřát chvilku pro sebe, najdete tu vše na jednom místě. Aupark. Aupark. Vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se.
18: Stavebniny Dek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na Dek.cz.
19: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
20: Znáte to pořekadlo? Kola dělají auto. U nás v Ronalu věříme, že stejně tak kvalitně ohodnocená práce dělá lepší život. Jsme přední dodavatel a Lukol pro světové automobilky a hledáme právě vás. Nabízíme nadprůměrný plat a zázemí renomované švýcarské společnosti. Kola dělají auto. Ronal dělá kola. Přijďte pracovat k nám. www.ronalgroup.com.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Michael Schulte a Rehab, tady je Hit Radio Černá Hora. Pokud se nepletu, tak letošní festivalová sezona je ukončená.
1: Tak se to dá říct.
0: Venku no? Asi už nic moc nebude, ale ta příští se vlastně nezadržitelně začne blížit a Hradecký Majáles 2027 včera oznámil dalšího headlinera.
1: Lucka
0: Bílá, další popová hvězda, další královna popu na stage. Doufejme, že na Hit Radio Černá Hora stage. Každopádně po Evě Farné je to další velké české jméno, které dorazí do Hradce.
1: Za prvé velké české jméno, za druhé vlastně dvě slavice, protože Lucie Bílá tuším, že má rekord v českých slavících, takový vlastně Karel Gott jako v sukních. Eva Farná to po ní převzala a tady ty dvě, ty jsi to řekl hezky, královny českého popu na Hradském Majálesu. Vlastně letos to bylo 20 let od prvního ročníku Majálesu. No a já vzpomínám na vystoupení Jirky Korna. To bylo prostě neuvěřitelné. Takže věřím tomu, ne, že by Lucka byla takhle jako stará, jo, stále v nejlepších letech, vypadá skvěle a skvěle zpívá. Takže těšme se na jednom pódiu Eva a Lucka.
0: Tak 24. duben 2027 Hradecký Majáles. Zapišujte i zapisujte klidně, to je jedno.
1: Zapišujte. Dvě generace Lucka a Eva, to bude bomba.
0: A nejvýhodnější stupenky, pozor, rychle mizí, hradec.majales.cz. Tam je koupíte. Jak? Nejvýhodněji.
1: A pamatujte, že láska je láska. Samozřejmě.

0: 15.38. Teďka rychle taky na východočeské silnice, no není to nic veselýho, hnedka několik aktuálních hlášení, třeba na trase mezi Tanvaldem a Železným Brodem u Velkých Hamrů, bouračka dvou osobáků a Chrudim hlásí nehodu v Koželužské ulici na křižovatce z Vrchlického, kde se razilo osobní auto cyklistu, takže i tady omezení.
1: Jinak jsme koukali, že dneska se teda spustí dešť pouze na východě Čech.
0: Jo, je to tak, je to tak.
1: Nikde jinde, je tady nějaký začarovaný mrak. Opatrně, ať to neklouže, no a samozřejmě v případě nějakých dopravních komplikací nám zavolejte na 801 1100.
0: A my nevoláme, budem hrát Ray Dalton, Reddy Kirkon a nebo Číren do 16. hodiny.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že si chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: E-kondomy.cz. Pokud se u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
6: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
5: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
6: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
5: Stylový, pevný, bez keců.
6: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
5: Když už bydlíš, tak pořádně.
6: Deflé. Dvě E na konci.
7: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
8: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
7: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
8: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
7: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
9: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
10: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
11: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
12: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
11: Jedu ale jen na čerpačku.
12: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
13: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
14: Prodloužený víkend nebo podzimní prázdniny? Černá Hora pro zážitky, portážky pro klid, pec, když chceš všechno na jednom místě. Za pár dní stihneš víc, než čekáš. 3 místa, 3 nálady. 1 ski resort, Černá Hora pec. Výlety lanovkami za zážitky.
10: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz. A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
15: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark, když chcete nakupovat, dát si kávu nebo si jen dopřát chvilku pro sebe. Najdete tu vše na jednom místě. Aupark, Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se!
16: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.
10: Hit Radio Černá Hora.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na Hit Rádiu Černá Hora. Problémy jsou v Chrudimi v Koželužské ulici na křižovatce z Vrchlického, kde bohužel srazilo osobní auto cyklistu. Na trase z Ústí nad Orlicí na Lunchcrown u odbočky na Rudoltice je bouračka motorkáře. Na místě záchranáři projíždíte jedním jízdním pruhem. Odklízení vysypaného kamení, tak to je na D11. Je to úsek mezi 50. a 68. kilometrem a to pro vás, co jedete ve směru na Hradec Králové. Tvoří se tady kolony, takže počítejte určitě se zdržením. No, není to bohužel všechno, je toho daleko víc v tuhletu chvíli, ale uzavíráme náš dopravní servis a ještě se k tomu určitě v příští hodince vrátíme, protože je to velký špatný dneska na silnicích. Tak případně vaše dopravní info volejte na 801 1010.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. No pak to zvoní. Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. No pak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu. Dvůr Králové, pozor! 22. září máme v Ardonu vedle Datartu 20% slevu na vše. Vyberte si oblečení a obuv do práce nebo do přírody. Ardon Dvůr Králové. Jen 22. září nakupujte s 20% slevou.
3: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
4: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: To je pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Některé vaporizéry, zkráceně vapy, zmizely oficiálně z pultu. Od července jsou zakázané sladké a desertové příchutě. Zůstávají tak povoleny tabákové, mentolové, máta, ovoce, káva nebo čaj. Přesto se dál ty zakázané prodávají pod pultem, přes Telegram nebo zahraniční e-shopy. Problém je, že některé jednorázové cigarety přitom mají místo povolených 2 ml náplně klidně desítky mililitrů a několikanásobně víc nikotinu. Černý trh s vapy tak dál funguje a podle prodejců je lehké zboží sehnat. Na Černéhoře jdeme teďka do Trutnova, tam se chystá velká proměna lokality Nový Křižík. Vzniknout tady má přes 300 bytů nová knihovna, park i prostor u řeky Úpy. Součástí návrhu je také menší autobusové nádraží s podzemním parkováním. Realizace ale potrvá několik let. Dostupné bydlení nejen pro rodiny s dětmi, tak to je téma, které se teď intenzivně řeší v Náchodě. Konkrétně v lokalitě bývalé Tepny. A další informace pro nás má starosta Jan Birke.
1: Připravujeme unikátní projekt, který vycházel z architektonické studie. To znamená, bude první dům ve vlastnictví města Náchoda s nájemním bydlením, ale pozor, dále připravujeme další dům pro nabídku družstevního bydlení a dále další domy na bydlení vlastnické. A věřte mi, to určitě bude.
0: Česká fotbalová reprezentace hlásí 2 změny. Zranění Davida Zimu a Denise Višinského nepustí do hry a místo nich dostali premiérovou pozvánku Ondřej Krič-Faluši a Martin Schubert. Národní tým se dnes popolední poprvé s novým trenérem Santi Deniou sešel v Praze a za hodinu začne příprava na nový ročník Ligy národů.
2: Jsme koupelny Syrový, firma s rodinnou tradicí přinášející aktuální světové trendy. www.koupelnysyrový.cz. Designové koupelny pro každý den.
0: 4 až 7 stupňů Celsia. Takhle nízko nám klesnou noční teploty a zítra přes den 13 až 17 stupňů, taková klasika, i dneska tolik máme a zase bude většinou polojasno až oblačno na východě Čech.
3: Hit Radio Černá Hora.
4: Zdraví vás odpolední dvojka, Ondra Novotný, Petr Ticháček, odpolední show na Černé Hoře.
5: No, před námi takové jedno speciální téma, takhle každý z nás má buď, já nevím, rybičky nebo psa nebo kočku, ale jedna rodina z jižních Čech má pěknýho ptáka a jak s nima jezdí na dovolenou, tak to si řekneme za chviličku.
4: A jaké je to pták hlavně?
5: No,
4: to není ledajaký pták.
5: Barevnej.
4: Zachvíli.

0: Nádherná, nádherná balada, legendární Duran Duran, Ordinary World, teď na Hit Rádiu Černá Hora. Věřím tomu, že i vás to potěšilo.
1: Klasika domácího mazlíčka v Česku, pes, kočka, rybička nebo něco podobného.
0: Křeček,
1: ano. Ale pozor, jedna rodina v jižních Čechách má netradičního mazlíčka, a to páva. Žena ho totiž vychovala od vlastně doby, co se vylíhnul z vajíčka, co ho opustila jeho matka, utekl někam prostě za plot. Tak se o něj tato rodinka začala starat. Vtipně na tom to, že ten páv s nima fakt žije doma. A oni si ho vycvičili natolik, že jim tam jako nedělá bordel a podobně. A dokonce s nima teďka byl v Jugošce na dovolený v létě, jeli karavanem. Je to strašně krásná zpráva. Tady je napsáno, žena s pávem žila už od malá, dokonce ho, když bylo malinké pávě, nosila v ledvince vycpané kapesníky klidně i do obchodu. Teď už se ale do ledvinky nevejde.
0: No mě zaujala ta cesta, protože přemýšlím na tu logistiku, to je toho namyšlenýho ptáka, jak jako jedeš, že jo, na tu Makarskou, nebo kam to letěli, nebo jeli vlastně.
1: Kam to
0: jeli. No, hele, klasická dovolená, prostě jako jedeš, že jo, máš tam ty řízky, jako jedeš a najednou máš vzadu toho páva a on křičí, myslím, ne? On má takový ty vyzývavý, nepříjemný zvuky, když se mu něco nelíbí.
1: Zkus to napodobit.
0: Čekej.
1: No, přesně, ale
0: že jo,
1: přesně.
0: Jsem taky takový pá.
1: Hele, tak tohle ten nejedl řízky, ale nejvíc se pochutnává, co píšou na banánech, vajíčkách a živý červy miluje. A víš, jak poznáš, že je to Čech jako poleno? Jmenuje se Pípa.
2: Rád bych si koupil cukrovou.

0: Sweet Lovin' Sigala, tady je Rádio Černá Hora.
1: Dneska 21. září a je to vlastně pár týdnů zpátky, kdy do českých kin vstoupil dokument o legendární kapele Oasis, která se po několika letech jako ty bratrský hádky, že jo, Liam a Noel, dali se dokupy. Doporučuju, viděl jsem, jestli jste milovníci Britpopu, tak zajděte a to se i pojistím, že dneska Liam Gallagher má narozeniny, což je právě ten frontman, zpěvák. Tak aha, jenom jako pro fanoušky této britské legendární kapely.
0: No tak u muziky zůstaneme na Hitrádiu Černá Hora i za moment Imagine Dragons a nebo Alex Warren, buďte s námi. Trenýrkarna.cz.
2: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
4: No to není možný.
3: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
5: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Získejte slevu 20% na prémiový český nábytek Mikulík. Sefir letos slaví 20 let a rozdává dárky. Za nákup ve dnech 24. až 26. září získáte los do soutěže o hodnotné ceny. Oslavte výročí s námi a vyhrajte. Kdo chce domov na míru, nakupuje v Sefiru. www.sefir.cz.
6: Znáte to pořekadlo? Kola dělají auto. U nás v Ronalu věříme, že stejně tak kvalitně ohodnocená práce dělá lepší život. Jsme přední dodavatel a Lukol pro světové automobilky a hledáme právě vás. Nabízíme nadprůměrný plat a zázemí renomované švýcarské společnosti. Kola dělají auto. Ronal dělá kola. Přijďte pracovat k nám. www.ronalgroup.com.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: No v pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Přátelé, přijďte si užít sváteční odpoledne plné vína, hudby a zábavy. Svatováclavské vinobraní na Vyšičkách v Lázních Bělohrad. Pondělí 28. září od 13 hodin.
12: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
11: Bělohradská sýpka, stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
13: Lásko, jaký bys chtěla auto?
14: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
13: Ale já myslel, jakou barvu?
14: Barvu? Já tak to nevím.
13: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
15: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
16: Tiskne, kopíruje, skenuje.
15: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
16: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
17: Tisknu levně CZ.
18: Náplně hned.
19: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
18: No jistě.
19: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
18: No jistě.
19: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
18: No jistě.
19: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Randíte?
3: A tohle znáte?
9: Bylo to fajn, ozvu se.
3: Sestěhujem se hned?
9: Zapomněl jsem peněženku.
3: Uděláme si selfiečko?
9: Promiň, volá manželka.
3: Mrkneme do pařížský.
9: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
12: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
6: Elite Date, seznamka pro vztah.
4: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
6: Elitedate.cz.
15: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
5: Ne, můj oblíbený hrnek.
2: Tak tohle není dobrý začátek dne.
13: No to snad ne.
7: Nemáte svůj den? Tak
20: si udělejte Alegria den.
21: Alegria dny jsou tady.
22: Se slevou 7% na zážitky.
21: Zážitkové restaurace.
22: Pobytové zážitky.
21: Adrenalin.
22: Automoto a mnohem víc.
21: U nás si vybere opravdu každý.
22: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
21: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
22: Nejlepší dárek je zážitek.
23: Firma na zážitky.
22: CZ.
24: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím cercat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
25: Hit Radio.
26: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

0: Warren v rámci pondělního odpoledne na Hit Rádiu Černá Hora a teď tady cinkaj peňáze.
1: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000 ještě než vyrazíš do práce.
0: Takhle, oni necinkaj tady, ale cinkaj každý den 10 minut po 7 raní u někoho z vás u dveří.
2: Je to pravda a my víceméně pluváme do posledního týdne, kdy budeme rozdávat u vašich dveří chechtáky. Než vám řekneme tu pecku, tak teď se podíváme na to, jak to dopadlo dneska.
3: 7000 korun pro vás, kdo jste registrovaní.
4: Tady pustoprázdno před rekonstruovaným domem.
3: A vypadá to, že zítra bude v banku 8000 korun.
4: Teď akorát slečna otevřela dveře, ale bohužel mimo limit.
3: A teď se přišla
4: o 7000 korun.
0: No jo, nedá se nic dělat. Zkrátka slečna Kateřina, asi můžeme prozradit jméno, to zkrátka nestihla, to znamená zítra 8000 korun, ale teď ta petarda.
2: Teď ta petarda, pokud je osmička pro vás málo, tak si počkejte. Přihlašte se, registrujte se, poněvadž tento pátek budeme rozdávat, a já to můžu říct, padinku, to znamená 50 tisíc.
0: To znamená, ráno si prostě 9 minut po 7 budete zalejvat mysli doma a najednou to cinkne z rády a vy musíte odhodit tu misku, letící mlíko, neletící mlíko, a běžet ke dveřím, protože zrovna u vás můžeme být.
2: Zapadá je mlíka dost.
0: No jo.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: mění, ozvěte se na naši dopravní linku.
1: Číslo stále stejné 800 11 100. Hlavně šťastnou cestu a přihodíme muziku, co?
0: Dan Barta nebo taky BB Rexa. Buďte s Černou horou.
2: Mami, já potřebuju novou bundu.
3: Koukej, tady na vmart.cz je jedna krásná s dinosaurama. Savčelová, teplá, nepromokavá a ušitá v Liberci.
2: Je, dinosauři! A mají k tomu i kalhoty?
3: Jasně, vezmeme i kalhoty a budeš mít celou dinosauří sadu.
2: Tak to beru!
3: Savčelky z vmartu, kalhoty, které si děti zamilují. Objevte všechno dětské oblečení na v.mart.cz. Vmart, ušito v Liberci.
4: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje
5: Butik salon Professional Treatment.
4: Hloubkové ošetření a regenerace vlasů nejmodernějšími technologiemi.
5: Kryokur, terapie chladem. Při minus 15 stupních Celsia uzavírá aktivní látky Keratry a Pure přímo ve vašem vlasu. Dokonalá hydratace a anti-age účinek. Hodné i pro velmi jemné vlasy. Rychlé a efektivní výsledky.
4: V jedinečných privátních prostorech určených pouze pro vás a vašeho specialistu.
5: Sledujte Instagram kadeřnictví.perfect a www.kadeřnictviperfect.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Existuje prý kouzelné místo, kde legendy ožívají přímo před očima. Tomu místu se říká Zapomenutý ostrov.
8: Je to osud!
7: Animovaná novinka od tvůrců série Jak vycvičit draka vypráví o dvou kámoškách, které se na tomhle místě ocitnou. A vy tam můžete vyrazit s nimi.
8: Jdeme!
7: Zapomenutý ostrov. Multikyně Cinestar od 24. září.
9: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
10: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
11: Rekutech. Peníze včas, když se tam rád vracíš.
9: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
12: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
13: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
2: Ne, můj oblíbený hrnek.
14: Tak tohle není dobrý začátek dne.
15: No to snad ne.
16: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
17: Alegria dny jsou tady.
16: Se slevou 7% na zážitky.
17: Zážitkové restaurace.
16: Pobytové zážitky.
17: Adrenalin.
16: Automoto a mnohem víc.
17: U nás si vybere opravdu každý.
16: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
17: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
16: Nejlepší dárek je zážitek.
18: Firma na zážitky.
16: CZ.
19: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.
8: Vytvořeno s použitím AI.
5: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Děky a polštáře. Prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
18: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
20: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
21: Když jde o zdraví.
18: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
22: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
23: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin na turbíny.cz. Turbíny.cz.
24: Hit Radio Černá Hora.

0: Alexa. Trošku rychlejší kousek před tou 17. hodinou, ale pokud nás posloucháte aktuálně za volantem, tak zpomalte. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, zpomalte hnedka na několika místech, je to fakt hodně. Třeba nehoda v Pardubicích na kruhovém objezdu v Průmyslové ulici směrem do centra. Je tady v sobě osobák s osobákem, počítejte s omezením. Nehoda je taky na dálnici D11, respektive výraznější omezení v úseku mezi 50. a 68. kilometrem je kvůli odklízení vysypaného kamení v obou směrech. Tyhle ten úsek úplně neprůjezdnej. Pozor, stále to ještě platí. 50. až 68. kilometr D11, ještě pro jistotu jednou opakuju. No a nehoda třeba v Liberci, taky v Doubské ulici, bouračka osobáku se čtyřkolkou. Vaše dopravní info, volejte na 800 110 100.
1: Úpa Janky Pec, pojď pracovat na kopec. Úpa Janky Pec, pojď pracovat na kopec. www.skiresort.cz. Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.
2: Franto, co pak všechno se dá sušit?
3: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
2: A tvůj Bůček?
3: Ten už nestihneš.
4: Sušičky Domu. Na ovoce, bylinky i maso. Domu.elektro.cz.
5: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto, a to i v Direct Auto Olomouc. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
7: I'm Ariana Grande.
8: It's Hozier.
1: Debutik, nový filmový festival v Trutnově 1. až 4. října. Začínáme 90. ročníkem. Debutik, jsme festival, který mládne.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
11: Je tady celá Královéhradecké aktuality a Hanka Poskočilová. V Hradci Králové můžou nově vyrazit na sdíleném kole i rodiče s malými dětmi. V ulicích se objevilo prvních 10 kol vybavených dětskými sedačkami. Najdete je jednoduše v aplikaci Next Bike, kde budou speciálně označená.
12: Sdílená kola už v Hradci nejsou žádný experiment, ale běžná součást městské dopravy. Teď zkoušíme další praktické rozšíření. Chceme rodičům nabídnout víc možností, jak se po městě pohybovat i s malými dětmi. Ne každá cesta do školy, na hřiště nebo na kroužek, musí nutně znamenat auto.
11: Říká náměstek primátorky Lukáš Řádek s tím, že zatím půjde o půlroční test a pokud bude o tato kola zájem, projekt může pokračovat.
12: Sdílená kola dnes nejvíc využívají studenti a mladí lidé, ale právě dětské sedačky mohou tuto službu víc otevřít i rodičům. To je pro mě důležité. Město má lidem nabízet víc praktických možností.
11: Uzavřel téma sdílených kol s dětskými sedačkami Lukáš Řádek. Do Hradce Králové dorazily nové trolejbusy pořizované v rámci rozsáhlé obnovy trolejbusového parku. Jde o 4 12-metrové a 2 18-metrové kloubové vozy. Cestující by se jimi měli svést během několika týdnů.
13: Než nové trolejbusy poprvé vyjedou s cestujícími, čeká je ještě příprava v zázemí dopravního podniku. Součástí je mimo jiné instalace odbavovacího systému a kamer nebo dokončení dalších provozních úkonů. Podle aktuálního harmonogramu by se první vozy měly objevit na pravidelných linkách hradecké MHD.
11: Tolik náměstek primátorky Miroslav Hloušek. Všechny nové vozy jsou vybaveny trakčními bateriemi, které umožňují jejich provoz také mimo trolejové vedení. Dopravní podnik tak získává větší flexibilitu při nasazování trolejbusů na jednotlivých linkách i při výlukách a mimořádnostech. Tak to byly další Královéhradecké aktuality. Tady na Hit Rádiu Černá Hora.
14: Jsme koupelny Syrový, firma s rodinnou tradicí přinášející aktuální světové trendy. www.koupelnysyrový.cz. Designové koupelny pro každý den.
11: 4 až 7 stupňů Celsia. Tak takhle nízko nám klesnou noční teploty a zítra přes den 13 až 17 stupňů, taková klasika. I dneska tolik máme a zase bude většinou polojasno až oblačno na východě Čech.
9: Hit Radio Černá Hora.
0: Ta hrozně straší ta Hanka, to je hrozný.
8: No počkej, ale začíná topná sezóna, já musím vyčistit radiátory. Víš, trošku jako doplnit vodu, no znáš to?
0: Já musím také v paneláku vyčistit radiátory. Uhlí nanosit do obyváku. Ty jo, to je práce do zimy.
8: No takhle, jestli vám je zima, tak vás v tuhle chvíli zahřeje ta nejlepší muzika po 17.
0: The Calling, Miles Smith.
8: A bude šéf. Jo.

0: personál.
1: Užíváte si pondělní odpolední show Petr Ticháček, Ondra Novotný a samozřejmě ta nejlepší muzika, tohle byl Miles Smith.
2: Děláte to taky, že když přijedete na parkoviště, parkujete co nejdál, aby vás někdo neobouchal?
1: No.
2: Možná, když odjíždíte od baráku a auto tam necháváte, takže si taky hledáte nějaký lepší místečko. Tak svérázně na to jde jeden int, ten volá svýmu kámošovi, aby přijel s jeřábem a to auto mu dal na balkon normálně v paneláku. Jsou na to důkazy, fotky a videa. Vtipný na tom všem je to, kromě toho všeho teda, že to auto, který tam nahoru dává, je totální plečka.
1: No, ty jsi zmínil paneláka, když si představím balkon u paneláku, tak tam se vyjde možná tak nějaká koloběžka, to se teda divím, to je pořádný balkon.
2: Je to takový indický zvětšený balkon, řekl bych stavba bez stavebního povolení, podle toho, jaký plečka.
1: No, ty jsi zmínil paneláka, když si představím balkon u paneláku, tak tam se vyjde možná tak nějaká koloběžka, to se teda divím, to je pořádný balkon.
2: Je to takový indický zvětšený balkon, řekl bych stavba bez stavebního povolení, podle toho, jak to vypadá zvenku.

0: Ahora, Ondra a Petr, ještě 3/4 hodinky s vámi. No a za chviličku se podíváme do Turecka a budeme společně závidět. Úplně všichni.
1: Hele, my už závidíme teď, já to můžu profláknout, poněvadž ty v sobotu, v neděli.
0: No, ale až příští týden.
1: A takhle, ale i tak je to hezký, ty totiž letíš na Rodos.
0: No jo, ale...
1: Válec si šunky, ty kluku jeden.
0: Ale pracovat, samozřejmě.
1: Ty tam máš nějakou sérii DJování.
0: No, za chvilku k tomu Turecku, počkejte si na to. Budeme společně fakt všichni závidět.
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
3: Ahoj Richarde, pravidelně nám nosíš do éteru zajímavosti ze světa zážitků, takže co to bude dneska?
4: Ahoj Kubo, ahoj všichni. No, já jsem si říkal, že bych asi chtěl být první, kdo letos tady v éteru řekne to zakázané slovo.
3: Ne, ježiš, já si byl.
4: Ale já mám k tomu důvod.
3: No, my tě září.
4: Je to pro dobro všech.
3: No tak dobře, já tě to za náma.
4: Blížej se Vánoce. Ale vždycky se blížej Vánoce, prosím tě. Jenom teď je dobrý si na to vzpomenout, protože můžete ještě v klidu všechno naplánovat a třeba se jít podívat na Slevomat a zjistit, že teď jsou v mega slevě fotoprodukty. To jsou fotoknihy, fotokalendáře, fotoobrazy z vlastních fotek. To jsou skvělý dárky prostě, hmatatelný vzpomínky.
3: A tak je fakt, že když si teď koupím fotoknihu, fotokalendář, začnu dávat dohromady ty všechny fotky, možná poprvé v životě nebudu mít nervy, že mi to nestihnou vytisknout a potom poslat.
4: No, přesně. Teď zase to slovo dlouho neuslyšíte v klidu, ale chtěl jsem to vytáhnout v zájmu pohody, protože ten klid, kdy na začátku prosince máte přichystanou většinu dárků, to musíte zažít.
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio. Zahradní technika Dubenec. Nové i repasované zahradní traktory, malotraktory, komunální stroje, náhradní díly a elektrická auta. Zahradní technika Dubenec u Dvora Králové nad Labem. www.zahradnitechnikadubenec.cz.
5: To je furt zima, teplo, zase zima, pak teplo. Střídá se to u tebe jak ve stanici metro.
6: Protože potřebujeme odborníka a ne tebe.
5: Hele, tepelná čerpadla Vlasák. 30 let zkušeností, topení, klimatizace a tepelná čerpadla Panasonic a další špičkové technologie. Spolehlivý servis, čistá montáž.
6: Tepelná čerpadla Vlasák. Když je doma líp, než venku.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
9: Dobrý. Hlejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
8: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
9: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
10: Není to jen fest, je to Royal Fest. Royal Fest. Pevnost Josefov ožije hudbou a vy můžete být u toho. Šimon Ott, Michal Hruza, opět Hradeček a Factorial Orchestr. Přijďte s rodinou i přáteli oslavit 900 let Jaroměře. Vstupenky za pouhých 299 korun právě teď na SMS Ticket. Royal Fest. Pevnost plná hudby.
11: Prodloužený víkend nebo podzimní prázdniny? Černá Hora pro zážitky, portážky pro klid, pec, když chceš všechno na jednom místě. Za pár dní stihneš víc, než čekáš. 3 místa, 3 nálady. Jeden ski resort Černá Hora Pec. Výlety lanovkami za zážitky.
12: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
13: Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz.
14: A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu. Jsem hrdina.
15: Co tady blbneš?
14: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
15: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
14: Vše na 211.cz.
15: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
14: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
16: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Když chcete nakupovat, dát si kávu nebo si jen dopřát chvilku pro sebe, najdete tu vše na jednom místě. Aupark. Aupark. Vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se.
17: Přátelé, přijďte si užít sváteční odpoledne plné vína, hudby a zábavy. Svatováclavské vinobraní na Byšičkách v Lázních Bělohrad. Pondělí 28. září od 13 hodin.
18: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
17: Bělohradská sýpka. Stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

a John a tady je Hit Radio Černá Hora. Posloucháte nás kdekoliv, po východních Čechách, po republice, ale i po světě, protože nám píše posluchačka Eva. Zdravíme z Turecka, z Antálie, posloucháme vás dneska bohužel z pokoje, jelikož si naše dovolená vzala dovolenou a moje dcera lehla. Krásný den, píše Evička a posílá nám k tomu fotku západu slunce, moře úplně zaplněný lidma a já si říkám, co? Tak koukám teda na předpověď počasí, aktuálně 29 stupňů, prosím vás. Evi, co jste nás teda nasrala?

0: co tady máme na stole a vyrážíme vstříc domov.
1: Je to, jak říkáš, a samozřejmě i při pondělku po 18. hodině Hit Radio Classic a my jsme rádi, že vám opět můžeme servírovat. Ale bude Lucie, bude Madonna, bude Shakira, Eiffel 65, Oasis, prostě ten nejlepší koktejl na závěr dnešního odpoledne.
0: A člověče, ty se mi tady nějak hrbíš celý vysílání, co se děje?
1: A tak ty bedra furt, víš, to víš, už mě není lásko 20 let, už mě není ani 30, člověče.
0: Já na tebe prásklu, klasika pondělního večera je, co u tebe skoro už?
1: Jdu na masáž.
0: Masage?
1: Ano, thajskou.
0: Tak doufám, že zítra budeš s příjmem.
1: Budu.
0: Tak se mějte, čau.

0: na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
2: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Každému říkám, že nejlepší dřevomateriály a hoblovaná prkna mají v Hapexu. A všichni na mě zírají, jak na vidru vybíjce. No nesmějte se, tohle není žádný kameňák. To je čistá pravda. Pro exotické dřevo, sibirský modřín a terasová prkna k bazénu či na terasu. Jedině do Hapexu. A pokud nemáte čas přijet na prodejnu do Hradce Králové, můžete nakoupit vše na e-shopu www.hapex.cz.
5: Hapex. Máme víc, než si myslíte.

0: přichází Dny Merien. Futurum Hradec. Prostě lepší nákupy.
1: Hola, hola, opačno volá. Jsme PZP Heating, úspěšný výrobce tepelných čerpadel a právě teď rozšiřujeme výrobu a hledáme nové zaměstnance do výroby a logistiky. Všechna volná pracovní místa najdete na našem webu pzpheating.cz. Nabízíme jistotu a stabilitu zavedené společnosti, která vyrábí produkty s budoucností. Přidejte se do týmu PZP Heating v Opočně i vy.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
3: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
4: Tomas Arsov v Tetě?
3: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
4: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
3: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Knihovna Maitreya.
7: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
6: V knize Pečuj o své démony autorka Soutrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
8: Nyní i jako audiokniha.
9: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
10: Ne, můj oblíbený hrnek.
11: Tak tohle není dobrý začátek dne.
12: To snad ne.
13: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
14: Alegria dny jsou tady.
13: Se slevou 7% na zážitky.
14: Zážitkové restaurace.
13: Pobytové zážitky.
14: Adrenalin.
13: Automoto a mnohem víc.
14: U nás si vybere opravdu každý.
13: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
14: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
13: Nejlepší dárek je zážitek.
15: Firma na zážitky.
13: CZ.
16: Hit Radio Černá Hora.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, na Hit Radio Černá Hora. Aktuálně nehlásíte žádnou dopravní nehodu, hlásili jste nám ale policejní hlídku na dálničním úseku mezi Sadovou a Hořicema z obou směrů. Si dejte pozor, měří se tady pravděpodobně rychlost policejní hlídkou, tak buďte opatrní. Vaše dopravní info volejte na 800 110.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v tabu.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
8: Hi, I'm Miley Cyrus.
9: Hey, it's Teddy Swims.
10: Debutik, nový filmový festival v Trutnově 1. až 4. října. Začínáme 90. ročníkem. Debutik, jsme festival, který mládne.
1: On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
11: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv, přeje Lucie Daňková. Topná sezona se rozjíždí, teplárny reagují na výrazný pokles teplot v tomto týdnu, kdy budou na většině území splněny podmínky pro zahájení vytápění. Termín je tak podobný jako loni a odpovídá průměru z posledních zhruba 15 let. Vláda obnovuje regulaci cen pohonných hmot, platit začne 1. října. Na měsíc pak snižuje spotřební daň z nafty na unijní minimum a zastropuje marže na 2,50 na litr. Ceny budou opět vyhlašovány na webu ministerstva financí. Oprava dálnice D10 u Mladé Boleslavy jde do finále. Na 4,5-kilometrovém úseku směrem na Prahu mezi Kosmonosy a Bezděčínem už má většina silnice nový povrch. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
12: V tuto chvíli dokončujeme práce na krajnicích a obnově technologických čidel. Provoz je po celou dobu tady zachován v režimu 2+2 jízdní pruhy, tedy dva pruhy pro každý směr.
11: Všechny stavební práce by měly skončit na začátku října. V roli velkých favoritek vstoupí zítra české tenistky do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové. Tým kapitánky Barbory Strýcové otevře soutěž pro 8 nejlepších týmů čtvrtfinálovým soubojem s Velkou Británií. Hrát se bude od 11 hodin dopoledne našeho času.
13: Jsme koupelny Syrový, firma s rodinnou tradicí přinášející aktuální světové trendy. www.koupelnysyrový.cz. Designové koupelny pro každý den.
11: V průběhu noci většinou oblačno, místy přehánky, ranní teploty budou velmi nízké, klesnou na 9 až 4 stupně. Foukat bude severozápadní, opět tedy studený vítr. Zítra nás čeká proměnlivá oblačnost, na severu a severovýchodě zataženo s deštěm. Později odpoledne vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů a jak už zaznělo, chladnější severozápadní vítr.
14: Krásný večer, 6:02 s vámi Kateřina Pechová a hlavně před námi to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Tak doufám, že jste na tom po pondělku ready, jo? Že to zvládnete. A pokud to náhodou bylo opravdu náročný pondělek, tak nebojte. Tyhle songy vám zvednou náladu. Za chvilku už Madonna a teď Lucie a Černí andělé. Tak jdem na to.

Who's That Girl, to je Madonna v éteru Hit Rádia. Krásný večer vám všem. Zásadní ochlazení je tady. Jak se cítíte? Vytáhli jste teplý ponožky? Svetry? Možná? Doufám, že jo, protože přece jenom to ochlazení je znát. Jo, já třeba furt mám tendenci chodit rozeplá bundička, tak jsem takhle ráno šla a musela jsem si tu bundičku poměrně intenzivně zapínat. Tak pokud jste na tom stejně, tak ano, pojďme si připustit, že na pár dní teď bude chladno. Bude taky foukat vítr, taky bude pršet. A my nechceme být všichni nemocní, že jo? Takže pojďme na to zkusit myslet, jo, já vám nebudu radit, co máte dělat, to je jasný, ale takový zázvor, med, jsou výborné věci do tohohle počasí. No a zahřejem se společně s těmi nejlepšími songy z 80. 90. a milénia. Teď je tu Shakira.

0: 365 Blue Da Buddy, posloucháte Hit Radio. Tak co, lepší pondělí. Já myslím, že s tím správným soundtrackem může i pondělí vypadat fantasticky. Co říkáte? No doufejme, že to klapne, že se vám to bude líbit, že si to užijete a hlavně, že to zmírní tu pondělní pachuť, kterou většinou míváme, protože po víkendu je to prostě náročné. Tak doufám, že zatím zvládáte, jo, a že na konci toho večera bude úsměv od ucha k uchu. Tenhle boyband by s tím mohl pomoct. Backstreet Boys, taky Mike Oldfield nebo Shabba Ranks už za chvilku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Maxi.
4: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
3: Maxi. S tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: trenirkarna.cz
6: Hlášení pro lovce slev.
7: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
8: No to není možný.
7: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz
9: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho, prostě funguje.
10: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
9: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
10: Stylový, pevný, bez keců.
9: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
10: Když už bydlíš, tak pořádně.
9: Deflé, dvě E na konci.
11: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
12: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
13: No jistě.
12: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
13: No jistě.
12: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
13: No jistě.
12: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
14: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.
15: Města svítí, firmy vyrábějí, domovy žijí, protože elektřina má svou cestu. My ji v Profi EMG projektujeme, stavíme a udržujeme. Profi EMG. Stavíme cestu energii. Profi EMG.cz.
16: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Dení. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in hotels.
17: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Když chcete nakupovat, dát si kávu nebo si jen dopřát chvilku pro sebe. Najdete tu vše na jednom místě. Aupark. Aupark. Vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se.
18: Ne, můj oblíbený hrnek.
19: Tak tohle není dobrý začátek dne.
20: No to snad ne.
21: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Allegria den.
5: Alegria dny jsou tady.
8: Se slevou 7% na zážitky.
5: Zážitkové restaurace,
8: pobytové zážitky,
5: adrenalin,
8: automoto a mnohem víc.
5: U nás si vybere opravdu každý.
8: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
5: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí. Nejlepší dárek je zážitek.
21: Firma na zážitky.
22: CZ. Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
23: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
24: Rekutech. Peníze včas, když se tam rád vracíš.
22: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Shabarangs a Mr. Loverman, posloucháte Hit Radio. No, pojďme si říct, že se blíží noc, to je asi všem jasný. Já jsem si pro vás připravila 5 tipů na to, co byste ale rozhodně měli zkusit v posteli. Takže za prvé, pořádně a dobře se vyspat. Velmi těžké, ale vřele doporučuji jít do postele o něco dřív. Fantastický nápad, věřte mi. Spát celou noc klidně, aniž byste se probudili uprostřed noci. Kvůli čemukoliv. Skvělá věc, že jo? A vzbudit se bez budíku a vyspalí. Už jenom ta představa. Krásný. A ještě pátý tip. Jen tak se zachumlat pod peřinu a koukat na oblíbený seriál. Kéž by se to všechno splnilo. Budu držet pěstě, ať zvládnete aspoň jedno z toho a posílám k tomu další hity. Právě teď Celine Dion, I Drove All Night.

0: Stewart a Downtown Train. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. 6:45, doufám, že máte fajn pondělí. Já si libuju, že co se týče soundtracku, bude ještě lepší. Je to tak, za chvilku. Legendární skupina Queen, jo, taky legendární česká skupina Kryštof a taky na vás pošlu rovnou armádu milovníků. No kdyby jeden nestačil, Army of Lovers a Crucified už za chvilku do vašich uší.
1: Mami, paši, čus, půjdeme ven.
2: Hned jak přijde balík z V-Martu, objednala jsem ti nové sovčelky a bundu. Ty totiž fakt nepromoknou.
1: A vzala jsi ty s dinosaurama?
2: Jasně, že jo. Přihodila jsem tepláky, Mikču i čepici s nákrčníkem. Budeš celý dinosauří.
1: Hustý.
2: Podzimní výbava z V-Martu. Tepláky s dvojitými koleny, mikiny, nákrčníky, čepice i sovčelové soupravy. Najdete je na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Radíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do pařížský.
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande? Elite Date, seznamka pro vztah.
9: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
8: Elite.cz.
10: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
11: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
12: Když jde o zdraví.
13: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
14: Města svítí, firmy vyrábějí, domovy žijí, protože elektřina má svou cestu. My ji v Profi EMG projektujeme, stavíme a udržujeme. Profi EMG, stavíme cestu energii. Profiemg.cz.
15: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Premium partnerem reprezentace je Staropramen.
16: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Získejte slevu 20% na prémiový český nábytek Mikulík. Sefir letos slaví 20 let a rozdává dárky. Za nákup ve dnech 24. až 26. září získáte los do soutěže o hodnotné ceny. Oslavte výročí s námi a vyhrajte. Kdo chce domov na míru, nakupuje v Sefiru. www.sefir.cz.
17: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
18: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
19: Ne, můj oblíbený hrnek.
20: Tak tohle není dobrý začátek dne.
21: No to snad ne.
22: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
0: Alegria dny jsou tady.
12: Se slevou 7% na zážitky.
0: Zážitkové restaurace,
12: pobytové zážitky,
0: adrenalin,
12: automoto a mnohem víc.
0: U nás si vybere opravdu každý.
12: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
0: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí. Nejlepší dárek je zážitek.
22: Firma na zážitky.
12: CZ.
23: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna, dej mu turbo do topu za 24 hodin na turbíny.cz. turbíny.cz. Města svítí, firmy vyrábějí, domovy žijí, protože elektřina má svou cestu. My ji v Profi EMG projektujeme, stavíme a udržujeme. Profi EMG. Stavíme cestu energii. Profi EMG.cz.
1: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
2: Krásný večer, 7 hodina je tu. Doufám, že se máte hezky a posílám další fantastický hity. Snad jste ready. No jak říkám, bude to skvělý. Právě teď jsou tady totiž Gorillaz a jejich Clint Eastwood. Tak jdem na to.

Black Eyed Boy a Texas v éteru Hit Rádia. Krásný večer vám všem. A mám tady něco, co bude asi dost možná pro spoustu z vás noční můra. Prosím vás, v New Yorku, kde jinde, že jo, se teď totiž objevily nové robotické toalety. Zní to strašně děsivě, jasně, ale to ještě není ten horor. Tyhle robotické toalety vás totiž vyhodí, pokud nedokončíte potřebu do 10 minut. To znamená selfiečka v zrcadle minus, to je jasný, že jo. Kontrola vzhledu to taky moc nestíhá, to je obecně úprava nějaká, to vůbec. Jako to je fakt rychlovka. Jasně, dá se to, v pohodě, jo. Ale znáte to, celý den chodíte po městě, chcete si odskočit a ono vás to takhle vyšikanuje. No, hele, klidně zkuste doma, jo, si odskočit a stupujte si to do 10 minut maximálně. Budu vám k tomu výborně hrát, takže skvělý. Roxette a Listen to Your Heart právě teď.

Away a jejich live. Posloucháte Hit Radio. Krásný pondělní večer. Jo, večer už může být v pohodě podle mě v pondělí, co? Jde to, zvládáte? Já doufám, že jo, že už jste se oklepali i z toho celého pracovního dne a hlavně, že si užíváte to nejlepší z 80., 90. a milénia. V tom budem samozřejmě pokračovat.

0: roku Jerry Halliwell v takovém klidnějším tempu přidá se Bára Basiková nebo Erasure, tak si to nenechte ujít.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
6: Tomas Arsov v Tetě?
5: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
6: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
5: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
7: Knihovna Maitreya.
8: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
7: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
9: Nyní i jako audiokniha.
10: Města svítí, firmy vyrábějí, domovy žijí, protože elektřina má svou cestu. My ji v Profi EMG projektujeme, stavíme a udržujeme. Profi EMG. Stavíme cestu energii. Profiemg.cz.
11: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
12: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
13: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
14: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Když chcete nakupovat, dát si kávu, nebo si jen dopřát chvilku pro sebe. Najdete tu vše na jednom místě. Aupark. Aupark. Vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se.
15: To je furt zima, teplo, zase zima, pak teplo. Střídá se to u tebe jak ve stanici metro.
16: Protože potřebujeme odborníka a ne tebe.
15: Hele, tepelná čerpadla Vlasák. 30 let zkušeností, topení, klimatizace a tepelná čerpadla Panasonic a další špičkové technologie. Spolehlivý servis, čistá montáž.
16: Tepelná čerpadla Vlasák. Když je doma líp, než venku.
17: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
18: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
19: Ne, můj oblíbený hrnek.
20: Tak tohle není dobrý začátek dne.
21: No to snad ne.
22: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
23: Alegria dny jsou tady.
22: Se slevou 7% na zážitky.
23: Zážitkové restaurace.
22: Pobytové zážitky.
23: Adrenalin.
22: Automoto a mnohem víc.
23: U nás si vybere opravdu každý.
22: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
23: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí. Nejlepší dárek je zážitek.
22: Firma na zážitky. CZ.
0: Znáte to pořekadlo? Kola dělají auto. U nás v Ronalu věříme, že stejně tak kvalitně ohodnocená práce dělá lepší život. Jsme přední dodavatel a Lukol pro světové automobilky a hledáme právě vás. Nabízíme nadprůměrný plat a zázemí renomované švýcarské společnosti. Kola dělají auto. Ronal dělá kola. Přijďte pracovat k nám. www.ronalgroup.com.

0: oblíbená Jerry Halliwell, posloucháte Hit Radio, hezký večer a někdo z vás si může udělat taky hezké ráno.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Hezké ráno o 8 000 korun, to by šlo, ne? Pokud máte registraci na hitradio.cz, tak úkol je prosím vás jasný a jednoduchý. 7.10. Být ready na tom místě, které jste si registrovali. To je základ, jo? Protože jakmile Míša s Jasmin zazvoní 7.10, tohle, tak vy běžíte. Jo, vy běžíte ze dveří, nebo kouknete z okna a křičíte, protože pokud tam zrovna bude stát naše hlídka s penězma v ruce, tak jsou prachy vaše. A doporučuji neotálet, protože pokud ještě registraci nemáte, tak přicházíte o jednu velkou, zásadní šanci, protože už tenhle pátek nás čeká velké finále. Dámy a pánové, finále o 50 000 korun. Takže šup šup, hitradio.cz a ráno držím pěsti.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Kind of Love, to je Phil Collins, posloucháte Hit Radio, hezký večer. A dámy a pánové, i když v tomto případě asi přece jenom hlavně dámy, jo. Lenny Kravitz už není jenom rocková legenda, módní ikona a majitel jednoho z nejpůsobivějších pekáčů Buchet. A prosím vás, Lenny Kravitz má totiž vlastního Kena. Ano, panenku, že jo, Barbie a Ken, tak prosím vás, ten Ken vypadá úplně přesně jako Lenny Kravitz. Úplně, doslova, protože když ho slíknete, a teď to nemyslím nějak jako divně, jo, ale normálně fakt má ty svoje kérky, pěkně vyrýsovaný ten pekáč Buchet, protože on je fakt neskutečný, jako, nevím, jestli jste ho viděli občas cvičit, má u toho kožený kalhoty a cvičí. Je fakt hustej. No a ještě k tomu má ten hlas, že jo. No nic. Dokonalý Lenny Kravitz už za chvilku do vašich uší. K tomu taky Bad Boys Blue nebo No Name.
1: Kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Získejte slevu 20% na prémiový český nábytek Mikulík. Sefir letos slaví 20 let a rozdává dárky. Za nákup ve dnech 24. až 26. září získáte los do soutěže o hodnotné ceny. Oslavte výročí s námi a vyhrajte. Kdo chce domov na míru, nakupuje v Sefiru. www.sefir.cz.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Under Armour makes you better.
5: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Obě perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
6: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
7: Tiskne, kopíruje, skenuje.
6: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
7: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
8: Náplně hned.
9: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
10: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark, když chcete nakupovat, dát si kávu nebo si jen dopřát chvilku pro sebe. Najdete tu vše na jednom místě. Aupark, Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se!
11: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
12: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
11: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
13: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
14: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
15: Ne, můj oblíbený hrnek.
16: Tak tohle není dobrý začátek dne.
17: No to snad ne.
18: Nemáte svůj den?
17: tak si udělejte Alegria den.
18: Alegria dny jsou tady.
19: Se slevou 7% na zážitky.
18: Zážitkové restaurace,
19: pobytové zážitky,
18: adrenalin,
19: automoto a mnohem víc.
18: U nás si vybere opravdu každý.
19: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
18: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
19: Nejlepší dárek je zážitek.
20: Firma na zážitky.
19: CZ.
21: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
22: www.projektantbudoucnosti.cz.
23: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
24: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
23: Vážně?
24: Já mám Lelosy na sobě celý den.
23: Lelosy. Too comfortable to take off.
25: Hit Radio.
26: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

0: Co pak všechno se dá sušit?
1: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
0: A tvůj Bůček?
1: Ten už nestihneš.
2: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskret.
8: Hezký večer, 8. hodina, s vámi Kateřina Pechová a taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. A teď už další fantastický song. To

0: Posloucháte Hit Radio, za námi Trio Rio. Přeju krásný večer a pozor, je to přesně 630 let, co padl světový rekord v rychlostní mluvě. Jo, takže jestli vám taky celý život někdo říká, ať mluvíte pomaleji, tak ne, podívejte, můžete dát rekord, jo. Každopádně, samotný rekord za 56 sekund bylo vysloveno 595 slov. 595! To je hodně slov. Naprosto šílený, takže prosím vás, jestli jste doma, v práci, no kdekoliv jste, to půjde všude. Vemte stopky a schválně to zkuste. Kolik slov dáte za 56 sekund? Držím pěsti, ať se vám nezamotá jazyk. A k tomu MiG 21.
1: Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných.

kapela a You Got To Let The Music. Posloucháte Hit Radio. Krásný pondělní večer vám všem. Doufám, že už jsme v té fázi, co jsem říkala na začátku, že máte úsměv od ucha k uchu. Doufám. A že další songy tomu ještě pomůžou. Jo, pozor, čekají nás Dave Stewart, taky Soundgarden, taky Lisa Stanfield, a nebo třeba song, který znají úplně všichni. Minimálně refrén znáte stoprocentně. Protože skvělej a jednoduchý Bahamen taky už za malou chvíli, tak buďte s námi.

Lisa Stansfield a Change. Posloucháte Hit Radio, přeju hezký večer. No takhle, nevím, co je děsivějšího. Policisté v jednom americkém městě teď měli výjezd ke vloupání. Majitel volal, že se tam spustil poplach, a tak policisté vyrazili za domnělým lupičem, což je samo o sobě nebezpečný. Nikdy nevíte, kdo tam bude, že jo? Pozor, oni tam totiž vešli do toho domu a na místě našli místo zloděje poměrně rozladěného rysa, tak říkajíc podrážděná kočička, trošičku, což úplně nechcete. Rys dokáže být poměrně nebezpečné zvíře. Ono se jim podařilo ho dostat do jedné místnosti, tam ho zavřít, než přijela odchytová služba. Nikomu se nic nestalo. Dokonce i domácí kočka, která v té domácnosti žila, se pak vynořila jakoby nic, což je docela hustý, že mu utekla. Tak prosím vás, držím pěsti, ať doma nepotkáte ani lupiče a ani naštvanýho rysa. K tomu Who Let the Dogs Out, Abba.

prostě legenda. Prince a 1999 v éteru Hit Rádia. Krásný večer vám všem, blíží se 9. hodina, já se tak s vámi pro dnešek budu loučit. Užijte si hezký zbytek večera, slyšíme se zase zítra, no a docela třeba tohle. Jo, bude to skvělý. Falco, Sophie Ellis-Bextor nebo Peter Nack.

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: Hey, this is Ava Max.
5: All the hits.

Evropská unie chce výrazně zpřísnit pravidla pro děti na sociálních sítích. A kolem návrhu se okamžitě objevila spousta zkratek a mýtů. Třeba, že EU zakáže dětem internet. Nezakáže. Návrh se týká hlavně sociálních sítí a některých dalších online služeb. Další častá obava je, že budeme muset Facebooku nebo TikToku posílat občanku. Ani to návrh přímo neříká. Věk uživatele se má ověřovat, ale systém má být nastavený tak, aby platforma ideálně dostala jen informaci. Ano, uživatel splňuje požadovaný věk. Ne jeho jméno, datum narození nebo kopie dokladu. A co samotné děti? Podle návrhu by mladší 13 let vlastní účet na sociální síti mít neměli. Ve 13 a 14 letech by mohli používat účet pod kontrolou rodiče a od 15 let by si ho mohli založit sami. Zajímavé je ale něco jiného. EU nechce řešit jen věk. Chce změnit i samotné aplikace. U dětí by se měly omezit návykové funkce, nekonečné scrollování, noční notifikace nebo některé prvky, které nás nutí zůstat v aplikaci co nejdéle. Takže ve skutečnosti nejde jen o otázku, od kolika let může dítě na sociální sítě. Mnohem

Větší debata je o tom, kdo má nést odpovědnost za bezpečnost dětí online. Jestli hlavně rodiče, nebo také technologické firmy. A důležitá poznámka na závěr, zatím jde pořád jen o návrh Evropské komise. Konečnou podobu budou teprve řešit členské státy a Evropský parlament. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: oblíbený hrnek.
1: Tak tohle není dobrý začátek dne.
2: To snad ne.
3: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
4: Alegria dny jsou tady.
3: Se slevou 7% na zážitky.
4: Zážitkové restaurace.
3: Pobytové zážitky.
4: Adrenalin.
3: Automoto a mnohem víc.
4: U nás si vybere opravdu každý.
3: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
4: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
7: I'm Nicki Minaj.
8: Hey, this is John Legend.
9: Hey, it's Taylor Swift.
10: Hit Radio Černá Hora.

0: tarararata, trička, rata, tarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
2: To je furt zima, teplo, zase zima, pak teplo. Střídá se to u tebe jak ve stanici metro.
3: Protože potřebujeme odborníka a ne tebe.
2: Hele, tepelná čerpadla Vlasák. 30 let zkušeností, topení, klimatizace a tepelná čerpadla Panasonic a další špičkové technologie. Spolehlivý servis, čistá montáž.
3: Tepelná čerpadla Vlasák. Když je doma líp než venku.

0: zlepšit si náladu.
1: Hit Radio Černá Hora.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, kdyby ztratila si cestou klíč.

0: Hit Rádio Černá Hora. Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Přátelé, přijďte si užít sváteční odpoledne plné vína, hudby a zábavy. Svatováclavské vinobraní na Byšičkách v Lázních Bělohrad. Pondělí 28. září od 13 hodin.
2: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
1: Bělohradská sýpka. Stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
0: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.